0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Good God, get it.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
2: Tech Talk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Kiss. Mr. Worldwide.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

comfortable. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Hezký den všem, Techtot na Fresh Radio je tady, doufám, že se máte skvěle, 9. hodina raní odbyla, no a co se týká témat, tak budou krásná, no ale my prvně jdeme na aplikace týkající se cestování po městě. Buďte s námi.
1: Techtot s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Když si otevřete aplikace určené k objednávání odvozu, no tak mapa tam často vypadá uklidňujícím způsobem a taky dojmem. Známe to snad všichni frešáci, prostě v okolí se tam pohybují autíčka, no a člověk má pocit, že jedno z nich je právě hnedka za rohem. Jedna z firm ale přiznala, že auta zobrazená na mapě před potvrzením jízdy, tak prostě nemusí být konkrétní skutečná vozidla. A ano, je to tak, prostě nás podvedli a jde údajně o vizuální odhady dostupnosti a prostě jsou nás uklidni. On fakt nikdo přijede. No a ještě mi osobně se nestalo, jo, že kromě Prahy po koncertu, že by fakt pro mě něco nedojelo. Jo? Tak to je jenom takové upozornění trošku.
1: Tech Talk. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský

0: pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Tech Talk.
1: Taky na vás teďka vyskakují videa, že auto řídí samo, tak není to jenom tak samo sebou, podíváme se na to, buďte s námi, jsme fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Furt na mě teď vyskakují videa na internetu a už asi chápu, z jakého důvodu jste na Fresh Radio. Dobrý den. No a samořídící auto už 2 týdny testuje se celkově i na českých silnicích. A první dojmy ukazují, že i když to v podstatě je někdy za občasného znervozního, nevím, zadržování dechu, tak většinou se to zvládá bravurně. Drží pruh, pouští auta z připojovacích pruhů, reaguje na kamiony, předjíždí, no a taky sama se zařadí potom zpátky doprava. Dobře se taky poradí třeba schodci, tramvajem jinou překážkou v jízdním pruhu. Co je ale horší, na to se podíváme. Tady u nás na Fresh Radio už za chvíli.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Samojezdící auta a taky Česko. Jak to funguje? Prý dobře, frešáci, akorát horší je to ve složitějším městském provozu. Z praxe v reálu u nás, jo, konkrétně problém. Uzavírky, žluté čáry, některé odbočovací pruhy, také autobusové pruhy nebo zelená doplňková šipka doprava, jak bývá na semaforu. Celkem nutné, ale tak co se dá dělat. No a taky, když se podíváme na detaily, tak občas jde v podstatě přehnaně opatrně, no a jindy zase jde rychleji, než by měla, než by se to řidiči líbilo. Ale důležité je slovo supervised. Proč? Dozvíte se na Fresh Radio.
1: Tech Talk.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: TikTok. TikTok.
1: Rešáci, už víme, že auta jezdí sami, už 2 týdny s nimi můžeme jezdit po Česku a nikomu to prostě nevadí. A i když auto řídí samo, tak důležitý pojem je supervised. Zkrátka jo, podmínkou všeho takového je autonomního, že člověk musí pořád sledovat provoz a nést zodpovědnost za auto, co prostě dělá. A i přesto, že to má své mouchy, za mě prostě hezká ukázka toho, kam se ta doprava posouvá, a já držím palce, že za chvíli tam i ten popcorn sníme. Normálně, já v to doufám.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Sometimes I wanna

0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.

0: Tech Talk.
1: Věděli jste, že jsou i autonomní letadla? Ano, opravdu existuje to, buďte s námi, není to žádný autopilot, no a toto téma na Freshi v Tech Talku poříšeme právě po 10. Tak buďte s námi. Tech Talk.

Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Tech Talk.
1: Autonomní řízení už není jenom téma pro auta, teďka už se výrazně ukázalo právě i ve vzduchu. Jedna americká společnost oznámila, že upravené letadlo Cessna zvládla autonomně preletět snad celé Spojené státy. Konkrétně letěla z Kalifornie do severní Karolíny. Urazila přes 5000 km, no a pilot v kabině se během letu prostě neměl ničeho dotýkat a prostě měl se jenom krásně plout ve vzduchu. Dopadlo to úplně skvěle, prostě se to povedlo. A za mě každopádně, jo, jíst chipsy nebo popcorn v kokpitu do budoucna za příplatkovou výbavu. Jo, tak aspoň máte tip.
0: Tech Talk.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Tech Talk.
1: Už jste slyšeli o tom, jaké skvělé mobilní tarify máme tady u nás v Česku? Že ne? No tak pojďme se na ten sarkazmus trošku podívat už za chvíli u nás na Freshi.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: České mobilní tarify patří dlouhodobě mezi dražší v Evropě. Je to zázrak, to jste určitě frešáci ani neslyšeli, že jo, o tomhle tom zjištění. No a asi vás ani nepřekvapí informace, že letos jsme na tom ještě v uvozovkách lépe. Statisticky, konkrétně, počet aktivních SIM karet u nás je zhruba 16 milionů, což je dost. Průměrná měsíční spotřeba dat překročila 15 GB na jednu datovou SIMku. No a taky platí, že trh stále ovládají tři velcí operátoři, což je chyba. A co to proto znamená? Nejlevnější neomezený tarif meziročně zdražilo více než 22%. A v evropském srovnání Česko je předposlední. Hůř dopadlo jenom Lotyšsko. A to chcete. Ale zase jo, furt si můžeme říct, může být hůř. Takže může, tak si nestěžujme.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Co hezkého jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli, autonomní auta a letadla už jsou součástí našich životů. Normálně 14 dní už jsou povolené, autonomní auta prostě na českých silnicích jsou a budou a dokonce se přednedávno taky zkoušeli letadla. Ty ale naštěstí v Americe, v Česku ještě lítají klasičtí lidé. Uvidíme, co za chvíli bude. Každopádně, pokud bude brzy v domácnostech autonomní nosič třeba nádobí domičky nebo třeba čipsy k televizi, tak já si myslím, že budeme všichni spokojení. Taky jsme dále řešili téma tarifů v Česku, ty jsou prostě nejhorší v EU a musíme se s tím hodně smířit. No a taky jsme řešili aplikace na taxi, protože ty autíčka, co tam svítí, prostě jsou fake, takové makety, no. Musíme se s tím smířit, naučit žít. Tech Talk.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
0: TikTok.
3: TikTok je za námi, přeji vám všem krásný den, no a na Fresh Radio se uslyšíme opět v sobotu nebo v neděli, a to konkrétně mezi 9 a 11, tak se do té doby mějte skvěle, ahoj.
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Best of Fresh.
1: Monča měla dnes ráno velmi špatnou zkušenost při cestě do práce, kdy v tramvaji potkala člověka, který jí připomínal vraha. Obecně
2: no, mi připadal, jako, podivný.
1: Připadal, ano, jo? A nebyl to jako nevím. Člověk veselého typu. Asi,
2: ne,
1: že?
2: Já to nevím. My jich máme za život potkat až 36 ano? takových vrahů, takže já jenom typuju, že on by mohl být v tom balíčku, protože nevzhledný pán, neupřímné oči, celou dobu mě sledoval, podivně se tvářil, nebylo mi z toho vůbec dobře.
1: Tak pozor, jo. Já mám tady varovné signály v chování takzvaného člověka, který by mohl být vrahem.
2: A ublížit mi, jo?
1: Říká se jim, že ty příznaky, které oni mají, se jim říká jako behaviorální.
2: Jo, jo. Aha. Jo? Já sleduju myšlenky zločince, takže znám ten útvar.
1: První. Narušování osobního prostoru. Záměrné a nepřirozené přibližování se bez zjevného důvodu.
2: Tak to tam nebylo.
1: Dobře, jedeme dál. Extrémní nesoulad v řeči těla.
2: To tam bylo.
1: Výrazný rozpor mezi tím, co člověk říká a jak se tváří nebo pohybuje. Například extrémní tenze, těkání očima, nadměrné pocení či stres v tak běžné situaci.
2: To ne, on mě celou dobu úplně stejně intenzivně sledoval. Nemyslím si, že se u toho potil.
1: Dobře, pojďme dál. Skrývání rukou. Zvyk nebo snaha mít ruce neustále skryté, v kapsách, pod oděvem, v situaci, kdy to nedává moc smysl, což může naznačovat držení.

0: Fokus na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: TechTalk.
4: TechTalk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: TechTalk.
5: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Italský DJ Vito Lucente aka Junior Jack vydává v roce 2004 single Stupid Disco. Energický houseový track, který si pohrává s funky rytmikou a vokály od slavných Pointer Sisters. Stává se hitem tanečních klubů a dodnes patří mezi nejslavnější skladby houseové scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Tohle zažívám paradoxně velmi často na těch živých akcích, kdy mi třeba do sluchátka právě jdu uvádět, jo, interpreta a říkají mi: Moni, žádné zdržovačky, prostě jenom Marka, uveď a běž. Tak Moni, ne, prosím tě, Marek jde ještě na záchod. Jde na záchod, zkus to protáhnout tak 2 minuty. No. Tak ne, tak Marek to prý vydrží, můžeš už to ukončit. Tak ne, tak Marek přeci jenom
2: tak
1: si odskočí.
2: Je, a Marek to nedal.
0: Best of Fresh.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Kdo by neznal dívčí kapelu Spice Girls? Je fenomén od 96. díky hitu Wannabe, který pak prodal první album v počtu 31 mega na světě, což dosud nebylo nikým překonáno. Je to nejženské album všech dob. Občas se, pravda, holky sejdou ještě na nějakém vzpomínkovém turné, asi když jim dojdou peníze, tak pojďme dneska zazpomínat. Dáme si od nich Say You Be There, tedy ten druhý megahit z debutního alba.
2: Alešův Old School.

0: Tomášův Old School.
1: Na Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Je to ale taková příjemná šlapanička, takhle jako poslouchám náš jo? Fresh track takzvaně.
2: Já to nehejtuju.
1: Na albumu jsou všechny hitíky poslední doby, album vychází na vinylech i kazetách.
2: To chci vidět, kdo si koupí kazetu.
1: No, jako já bych si ji koupila, ale na čem si ji přehraju?
2: No, tak ty maximálně ji můžeš přetáčet, protože tušku asi doma máš.
1: Počkej, ale víš co, já možná mám ještě ten Walkman někde u našich. Tak teď mi nabrouka do hlavy, to budu muset pohledat.
2: To bude někde zakopáno v lese,
1: Sony,
2: určitě.
1: Toho, co?
2: Jo, já vím.
1: Jsem měla. Ha, tak jo, jestli ho budu mít, tak kupuju kazetu. Best of Fresh.
0: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
0: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: A ne, jak říct někomu slušně, že řídí jako idiot,
0: tak.
1: Jo?
0: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
1: To je pravda. Mě tam prostě nepustí. To je.
2: Jako kam jede? To, počkej, ty mě nepustíš. Ty mě nepouštíš.
1: Nic, no nic.
2: Já jsem jako zastavil.
1: No, pane řidiči?
2: Ano, no co je?
1: Ještě si dotáhněte dolů to okýnko. Pane řidiči, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Pane řidiči,
2: přijde vám to normální?
1: Nepřijde vůbec, ten ranní provoz, to je neuvěřitelné.
2: Mně nepřijde normální vaše chování.
1: A všiml jste si, že se tady pouští střídavě, že tady funguje zipování?
2: No a vy jste si toho všimla?
1: Já jsem si toho všimla a chtěla jsem vás poprosit, když máme tak hezké ráno, jestli byste mohl příště pustit ty lidi.
2: Ne, já spěchám, já jedu do práce jako vy. No a je to tady, no. Takže dívejte se, co děláte, jo, jako. Tady jste zastavila, jako, teď tu stojíme všichni, jako, a co, a vy jako se budete dožadovat nějakého mého slušného chování, nebo co, jako?
1: No, je to určitě moje chyba, jako všechno.
2: No.
1: A ještě toho dneska přijde spousta a pravidla zipu znamená, že se auta řadí jedno jako po druhém.
2: No a co, jako?
1: Jo? Nepoužíval jste někdy třeba jako bundu se zipem?
2: Ne,
1: já mám to hezky vidět, jak
2: košle
1: to
2: na
1: jedno
2: kroflíky,
1: zapadá
2: jenom.
1: Jo, tak to jsem si myslela. Mhm.
2: Můžete už, že tady jako za náma stojí auta, jako já nevím, vy jste tady zastavila a teď tu stojíme a co budeme řešit?
1: Tak
2: jako?
1: pojďme se zkusit domluvit, že jako pojedeme lépe podle předpisů, oba dva podle předpisů, jo? Jedno auto od vás, jedno ode mě, plynule to jako pojede nám všem, všichni budeme jeden
2: tak.
1: Velký tým, spokojený.
2: Ano, zapněte si tu bondu a já jedu, jo? Já jedu.
0: Best of Fresh.

Novinky na Fresh Radio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Erik Pritz v roce 2004 sáhl po vokálu ze skladby Valerie od Stevea Winwooda. A právě Stevie Winwood mu vokál ochotně naspívá znovu, aby track zněl fresh. Call on Me 7 týdnů královalo britské hitparádě a doprovodné aerobikové video se stalo jedním z prvních virálních hitů světa. Call on Me.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Fresh.
1: Rychlá rota Mareka Michaela.
2: Ty už jsi vzpomněl na mé jméno.
0: No dovol, co pak, já jsem ho někdy zapomněl?
2: Jo, zapomněl, sám se přiznala, když se vypli mikrofony v prvním vstupu, že si nemohl vzpomenout na to, jak se jmenuju.
1: To je tak prolhaná ženská, to vůbec není pravda, já jsem nikdy nic takového neřekl.
2: No, jelikož všichni ví, že ty lžeš dost často, tak věří víc mi. To je úplně jednoduché. No byla to pravda. Hele, já mám dneska dvě zajímavé historky. Jedna se bude týkat techniky a druhá se bude týkat...
0: Jsem se odosil na zvětě z tebe.
2: ...jednoho příběhu.
0: Ale?
2: Mhm. Který se nestal, mi nastal se mému kolegovi, ale já se mu chci vysmát.
0: Jo, takhle.
2: Jako ne tebě, ale tam jste mojí druhé práce.
0: Jo, to je v pohodě. To, kdyby si se chtěla vysmát mi, tak to stačilo.
2: To dělám
0: každý
2: den.
0: Kdyby si včera neodešla tak brzo, myslím si, že by si se... Zasmála, až by si spadla na zem.
2: To je v pořádku, já si pustím vstupy ze včera.
0: To je v pohodě, já ti to nepustím, já to radši smažu. Best of Fresh.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: 3/4 zaměstnavatelů dnes říkají, že mají problém najít lidi s odpovídajícími dovednostmi. Paradoxně přitom školy každoročně opustí tisíce absolventů.
2: Kde je problém? No možná v tom, že už nestačí jen vědět. Důležitější je umět přemýšlet, spolupracovat, hledat příležitosti a nebát se převzít iniciativu.
1: Přátelé, právě tomu se věnuje projekt Podnikavost, o kterém si dnes budeme povídat se Zuzkou Andrýskovou. Vítejte u dalšího dílu Sejdeme se na Freši.
2: Zuzko, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Udělali jsme dlouhý úvod, ale teď už to bude hlavně na vás. Když se řekne podnikavost na škole, mnoho lidí si představí, že vychováváte budoucí podnikatele. Je to opravdu cílem?
3: Tak úplně ne. Úplně cílem vychovat podnikatele přímo to není. Co se týče podnikavosti, bohužel se to mnohdy zaměňuje, tento pojem podnikat, podnikavost, podnikání, ale nicméně my pouze pomáháme žákům díky té podnikavosti objevit nějaký svůj potenciál, silné stránky, vzbudit v nich proaktivitu a ukázat jim příležitosti, které dneska svět nabízí a co vlastně na trhu všechno můžou dělat. To podnikání, to už je taková ta přidaná hodnota, které objeví v sobě díky té podnikavosti.
1: Mě možná k tomu ještě napadlo, projekt Podnikavost je asi jenom projekt, ale ten je zastřešen nějakou organizací?
3: Určitě ano. Tento projekt v podstatě je zastřešený Moravskoslezskou technologickou akademií. Je to zapsaný spolek, který je financován samozřejmě Evropskou unií, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a z části samozřejmě i krajem, Moravskoslezským krajem.
1: Tak to rádi slyšíme a teď pojďme na tu moji otázku. Ty jsi zmiňovala, že podnikavost a podnikání jsou dvě různé věci. Proč je pro studenty ta vlastnost podnikavost tak důležitá, i když třeba podnikat nikdy nebudou?
3: No, vzhledem k tomu, jak vypadá dnešní současný pracovní trh, tak je ta podnikavost velice důležitá už jenom v tom smyslu, že díky té podnikavosti propojujeme jednak hard skills, to znamená to, co ti žáci nabyli v těch školních lavicích, ale zároveň to propojujeme s tím soft skills a to je to vlastně umět prodat to hard skills. Protože pokud se ten žák neumí prodat na tom pracovním pohovoru toho výběrového řízení, anebo například i když si založí podnikání, ale neumí navázat obchodní vztahy, tak potom je to prostě špatně, je to problém.
2: To by nás zajímalo, co se změnilo na trhu práce, že už nestačí studentům předat jenom takové ty klasické odborné znalosti. Mimochodem, jaké dovednosti dnes zaměstnavatelé postrádají nejvíce?
3: No, tak ten trh práce, zase podívejme se na to, z jakého nějakého časového horizontu, jak se na to díváme. Protože před 10-15 lety si víceméně zaměstnavatele vybírali a stály se fronty u výběrových řízení na pohovorech. Já si pamatuju, jak byly propocené trička, jak my spolužáci prostě chodili z těch výběrových řízení úplně vyřízení a stejně jim přišla informace, dali jsme přednost lepšímu uchazeči. Dnes já vnímám jako velký problém to, že sice žáci mají odborné znalosti, ale neumí je v praxi použít. Možná někdy ano, ale oni se spíš neumí ani prodat na těch výběrových řízeních, na těch pohovorech.
1: Protože se to neučí ve školách.
3: Přesně tak.
1: A kde tedy mají školy tu největší mezeru, kterou vy byste potřebovali dohnat, aby se tu vlastnost podnikavost studenti naučili aplikovat?
3: Největší mezeru ve školství, kterou vnímám, nebo vnímá MTA, Moravskoslezská technologická, tak je tam, že učitelé nejsou ochotní k těm změnám. Oni pořád žijou v nějaké své bublině, učí tak, jak se učilo kdysi, nějaká frontální výuka, kde do toho žáka návalím spoustu informací. Oni si zapíšou nějaké poznámky, ale už s nimi nepracují tak, aby ty informace dokázali zakomponovat do běžného života, do té praxe. Takže když dám příklad, naučíš se zvlášť účetnictví, nějaké způsoby účtování, naučí se v ekonomice další nějaké pojmy, ale všechno to znají separé a i u té maturity, bohužel, jsou zkoušení vlastně odděleně. Za každý předmět zvlášť a dostanou tu známku za každý předmět zvlášť. Ono už se s tím trošičku pracuje, už dnes máme nějaký systém komplexních maturitních zkoušek nebo dlouhodobých nějakých absolventských prací, ale pořád jsou to pilotní programy, pilotní projekty. Ono je tady vše na dlouhou trať trošičku.
1: Tak já si trochu rýpnu. Není to tím, že ve školách někdy nebo možná často učí spíše teoretici než lidi z praxe?
3: Je to tak. Já jsem to nechtěla tak napřímo říct, ale je to přesně ono, že učitelé, pořád ještě větší poměr těch učitelů, ten, kteří vystudují pedagogickou fakultu, neskusí si tu praxi, neví, jak to opravdu v těch firmách například funguje, jaké nové softwary se používají a jedou pořád po staru tak, jak se tu teorii naučili. A tu teorii předávají dál.
2: Posloucháte Sejdeme se na Freši a proč je podnikavost důležitá, už víme. Teď se pojďme podívat, jak se z ní stává něco, co si studenti opravdu zažijí. To se rozvíte za pár okamžiků.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Školní firmy, podnikatelské inkubátory nebo projektové dny. Nejde o teorii, ale o zkušenost. Jak to celé funguje v praxi? Ptáme se Zuzany Andrýskové z Moravskoslezské technologické akademie.
2: Zuzko, jedním z pilířů projektu jsou školní firmy. Jak taková školní firma skutečně funguje? To nás zajímá.
3: Školní firma je v podstatě takový menší ekosystém v prostředí té školy. Některé školy to mají jako doplňkovou činnost v rámci svého fungování. Některé školy to mají hlavní činnosti, prostřednictvím nějaké stáže. Ono už záleží jako spíš na těch ekonomech školy, jak to uchopí. A co se týče školní firmy, žáci normálně podnikají regulérně na půdě školy, tvoří si nějaký zisk, vyplácí si třeba i mzdy, odměny, popřípadně nějaké team buildingy a schání si ty zákazníky.
1: To znamená reálné podnikání, ale přitom v bezpečí školy.
3: Přesně tak. Nemají takový ten strach ze selhání, protože za nimi stojí pořád ta škola. Někdo to sice, jak by se říká, hejtí, protože oni přece se nemůžou naučit podnikat, když za zády mají tu školu. A já tvrdím, že můžou. A tím víc se otrkají, nabědou ty zkušenosti, naučí se komunikovat s lidmi, spolupracovat v týmu a tím pádem už to potom jenom přetaví do té vlastní praxe.
1: A to by mě zajímalo, je tam pro ty studenty nějaký wow efekt, něco, co je vždycky překvapí, co nečekali?
3: Já si troufám říct, že vždy, protože oni zjistí, že opravdu to podnikání není až tak těžké, že stačí jen dělat.
2: Velkou roli hrají také podnikatelské inkubátory a školní podnikatelská centra. Co si pod tím představit?
3: Tak já to zkusím zjednodušeně popsat. Podnikatelské centrum je centrum, které vznikne na nějaké naší partnerské škole. To podnikatelské centrum má podporu od Moravskoslezské technologické akademie v podobě lidí z praxe, konzultantů, mentorů a dalších lidí, kteří opravdu už mají co předat těm mladým.

0: lidem. A v podstatě jedním pilířem je podnikatelský inkubátor. Tam je styčná osoba, důstojník, to znamená učitel, takzvaný koordinátor, který propojuje ty podnikavé žáky, ty žáky, kteří chtějí třeba i založit si IČO, s člověkem, který jim pomůže, s tím mentorem a provede je celým tím procesem. No a druhý pilíř je právě ta školní firma, kde už teda podnikají na půdě školy.
1: Kdybych to převedl do takové startupové hantýrky, tak by se tomu dalo říct, že to jsou smart money. To znamená, nedostávají peníze, ale dostávají zkušenost.
0: Zkušenost, know-how, už zkušených lidí, jo, ano.
2: No a jakou roli v tom hrají odborníci z praxe?
0: Co se týče těch odborníků z praxe, tak co si budem? Většina z nich jsou podnikatelé a vědí, že opravdu čas je drahá komodita, takže my jako Moravskoslezská akademie je platíme. To znamená, toho žáka to nic nestojí, může si to vyzkoušet, využít i osobní konzultace a má to všechno zdarma. Podnikatelé, kteří třeba poslouchají vaše rádio, tak moc dobře vědí, kolik stojí takový workshop na komunikační dovednosti, prezentační dovednosti a další skilly, které prostě podnikatel nebo i podnikavý žák potřebuje pro to, aby uspěl i na tom trhu práce.
1: Máš příklad nějakého projektu studentského, kde jsi si řekla, tak tohle má skutečně potenciál?
0: Určitě, těch příkladů máme více. Vzhledem k tomu, že Moravskoslezská akademie funguje v rámci Moravskoslezského kraje, tak nejsem schopna všechno vnímat, protože já přece jen ty aktivity mám jiné. Mám na to tým lidí, ale co se ke mně dostane, anebo dostalo, tak je pro mě velice potěšující. Například vznikl projekt, kde se spojili dva žáci. A pozor, to nemusí být jenom škola, která je naše podnikatelské centrum. Spojil se jeden žák z našeho podnikatelského centra ze střední školy v Bruntále a druhý žák z Opavské střední školy, kde založili projekt něco jako včelí dům. Jeden tvoří architektonicky ty domky, druhý obstarává ty včely, má to mít nějaké zdravotní účinky, když vlastně spíte nad těma včelama, tak to má, snižuje to stres, co jsem si tak jako načetla, jak jsem si s nimi povídala, úzkosti to odbourává a podobně. Takže tento projekt mi přijde velice, velice hezký. Jak dalece to dotáhli, si nejsem úplně jistá. Vím, že se zúčastnili Greenlight soutěže, kde se umístili, to už nevím, protože to už je aktivita jakoby vysokých škol. Ale ještě jedna věc, která mě velice potěšila. To byl dokonce i můj absolvent, ještě když jsem učila. Tak se, jenom proto, že se zúčastnil nějaké podnikatelské snídaně, tak navázal spolupráci s podnikatelem, který ho zaměstnal nejdříve jako na dohodu brigádně, takže on při vysoké škole už pracoval v tom, co ho baví. A jakmile ta spolupráce skončila, dokončili projekt, tak si založil IČO a už spolupracuje s podnikatelem Zavířova. A podniká. Jo, takže nejdříve si zkusil jakoby tu zaměstnaneckou činnost. Teď je vlastně podnikatel a přišel a poděkoval mi osobně a byl velice nadšený, že se mohl a účastnit tady těch různých aktivit, workshopů, konzultací, snídaní a všeho možného.
2: To je to, když studenti dostanou příležitost. Oni často překvapí, o tom jsme teď slyšeli a budeme pokračovat za chvíli, protože škola na to sama nestačí. Potřebuje partnera z praxe a o tom se budeme bavit v Sejdeme se na Freši za malou chvíli.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, co si budeme povídat? Ono, odborné vzdělávání by bez firem prostě nešlo. No a právě propojení škol a zaměstnavatelů totiž rozhoduje o tom, jestli budou absolventi připraveni na skutečný svět. Tohle je pohled do praxe očima Zuzany Andrýskové z MTA Moravskoslezské technologické akademie.
2: Zuzko, celý projekt propojuje školy s firmami. Proč je právě toto propojení tak důležité?
3: Má to dva důvody. Jeden důvod je ten, že školy získávají informace od firem, v podstatě potenciálních zaměstnavatelů, o tom, jaký má být přesný profil absolventa. A druhá věc je ta, že vlastně ten žák už si může v průběhu té praxe, kterou mu ta škola zařídí v té firmě, tak už si může zaškolovat, zaučovat ta firma toho svého potenciálního zaměstnance.
1: Což jsou obrovské výhody pro obě dvě ty skupiny. Já bych to možná ještě zopakoval, jaká je výhoda pro tu školu a potom i pro toho zaměstnavatele.
3: Takže co se týče školy, ona ví, jak má formovat toho absolventa díky zpětné vazbě s firem a od potenciálních zaměstnavatelů a zároveň díky různým praxím a stážím, které si mezi sebou škola a firma domluví, tak už se formuje ten potenciální zaměstnanec do té firmy. Ona si ho v podstatě může vytipovat, může si ho vybrat.
2: Mě tak zajímá jedna věc. Představuju si tu firmu, která nemá čas, nemá na to kapacity, ale přesto by chtěla spolupracovat. Jak v rámci těch rozsáhlých programů se do toho ty firmy dostanou? Dá se najít ten čas pro ně?
3: Já si myslím, že pokud ta firma opravdu chce a má zájem, tak určitě dá. My jsme schopni zprostředkovat v podstatě jen motivační workshop, aby se ta firma představila, aby nějakým způsobem zaujala, aby si vytipovala i ty žáky a namotivovala ty žáky. Takže i toto může být dostatečná aktivita pro tu firmu a zbytek už je vlastně na nás.
1: Já úplně slyším zástupce firem, kteří si můžou říkat, že to bude velká administrativa. Je to pravda nebo je to klam? Je to jednoduché vstoupit do vašeho programu?
3: Já si myslím, že pro tu firmu je to minimum. Jediné, co musí udělat, tak uvolnit jednoho, maximálně dva zaměstnance. To je asi celé, takže si vyřeším možná tak mzdové náklady. A zbytek už vlastně obstaráváme my jako Moravskoslezská technologická.
2: Pojďme to zopakovat, pojďme to připomenout, co firmám tato spolupráce dlouhodobě přináší.
3: Já bych řekla, že dlouhodobě kvalitní zaměstnance do budoucna. Potenciál.
1: No a vidíte už konkrétní dopady vašich projektů na praxi, potažmo ve firmách?
3: Co zatím tak sleduju, tak vidím velký přínos. Žáci, kteří prošli různými aktivitami, ať už to je validation camp, business camp a různé workshopy, tak už dnes jsou aktivně zapojeni do procesu. A dokonce někteří spolupracují i s Moravskoslezskou technologickou akademií, aby vlastně vysvětlili těm svým mladším spolužákům, co jim to přinese, jaké výhody a jaké příležitosti.
2: Takže to je takový ten jejich aktivní přístup k práci už z pohledu studenta, který se dědí z generace na generaci, můžeme říct.
3: Přesně tak.
2: Že tím motivují ty mladší. Ale máte třeba zpětnou vazbu, která vás opravdu potěšila? Vy jste o tom mluvila před chvílí, že vám přišel někdo poděkovat, ale jestli si takhle vybavíte, co ještě dobrého jste v rámci tady tohoto velkého programu udělali pro studenty?
3: Tak, teď jste mi trošku zaskočil tou otázkou, přiznám se. Nejvíc emocí ve mně vyvolalo to poděkování, osobní poděkování toho studenta, který je velice nadšený. A teď momentálně si nevybavuju žádný nějaký projekt nebo nějakou aktivitu.
2: Ale nebyla tam nějaká negativní reakce, že je to třeba úplně zahltilo, že se nestihli učit, že měli problém potom ve škole, že se věnovali více firmě a nějakému firmnímu biznisu a na školu nebyl čas?
3: Ne, to naštěstí ne, ba naopak, začínám vnímat, že čím déle ten projekt funguje, čím více těch aktivit děláme, tak se nám začínají ozývat více a více ty střední školy, které o to mají zájem a dokonce i soukromé školy. To je docela důležitý point, že my vlastně spolupracujeme hlavně se státními školami. Vzhledem k tomu, že jsme dotováni krajem.
1: No, podnikavost není jenom o jednotlivých studentech, školách anebo firmách, ale ve výsledku může ovlivnit i budoucnost celého kraje, to znamená Moravskoslezského kraje. Jak konkrétně? Poslouchejte dál.
0: Sejdeme se na fr-

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Od mikrofonu vás zdraví Radek Gerben a Jirka Kratochvíl, taky Zuzana Andrýsková. Bavíme se o podnikavosti. Moravskoslezský kraj se mění, přicházejí nové investice, nové technologie i nové příležitosti. Máme ale lidi, kteří je dokážou využít? Toť otázka, na kterou se budeme snažit najít odpověď.
2: Jak řekl Radek, Moravskoslezský kraj prochází velkou proměnou. Jakou roli v ní podle vás může hrát právě podnikavost mladých?
3: Já si troufám říct, že velkou. Protože přece ta doba se mění. Moravskoslezský kraj byl znám jako průmyslová oblast. Bohatý kraj, troufám si říct, ještě za dávnějších dob. A v dnešní době my potřebujeme mladé lidi, otevřené hlavy, kteří umí využít tu příležitost, přijít s nějakým nápadem nebo s nějakou inovací. A to jsou přesně ti lidé, které my potřebujeme a kam ta podnikavost vlastně směřuje.
1: Co by se stalo, kdybychom podobné projekty nedělali a nechali to tak žít, ten náš Moravskoslezský kraj?
3: No, zůstali bychom 100 let za opicemi. Ne, určitě ne. Já si troufám říct, že ten kraj by prostě stagnoval. Nic by se tady nedělo, byl by ještě větší odliv vlastně obyvatel, než je dnes. Porodnost ještě nižší, než je. Myslím si, že by to nebylo dobré.
2: No a teď střih za nějakých 5-10 let. Jaký by měl být profil studenta, absolventa, který vyjde Moravskoslezskou technologickou akademii a těmi vašimi programy?
3: Tak za mě by to měly být hlavně ty soft skills, které se opravdu dnes v školách ještě neučí. Určitě by měl být samostatný, komunikativní a měl by mít schopnost dohledat si informace, protože dnes, vzhledem k tomu, že máme internet, máme AI a další různé nástroje, tak ti žáci s tím umí pracovat, ale neumí si je propojit. A měli by být schopni taky týmové spolupráce, protože neustále jim opakuju dokola na různých workshopech, že velký podnikatel, ani Elon Musk například, by to nedokázal sám, kdyby neměl ten tým schopných lidí. No a troufám si říct, že i ty jazykové skilly jsou velice důležité.
1: No a teď, pokud byste měla jednou větou přesvědčit ředitele školy nebo majitele firmy, proč se do projektu zapojit, co byste těm lidem řekla?
3: Tak řediteli školy bych řekla určitě to, že podnikavá střední škola má mnohem větší potenciál co se týče zájemců o střední školu, protože dnes už se podnikavost řeší i na základních školách. A já jako rodič, který má dítě na základní škole, které je podnikavá, tak ho chci dát na střední školu, která se zabývá podnikavostí. A co se týče firmám, no, pojďte nám pomoct, pojďte si vychovat ty zaměstnance, kteří budou inovovat, kteří budou proaktivní, budou stát za to.
2: Přesvědčení firem a škol máme, ale jak by si přesvědčila samotné absolventy?
3: Tak tuto otázku jsem nečekala. Já bych je přesvědčila asi tak, jak jsem to dělala, když jsem učila na střední škole. Řekla bych jim, ať se nebojí, protože takové příležitosti, jaké mají dnes, tak třeba za půl roku, za rok už mít nemusí.
1: Zuzko, my děkujeme za informace, které zazněly v našem pořadu Sejdeme se na Freši. Snad nás poslouchali i ti mladší, ale i ti majitelé firem, kteří by do toho chtěli jít s vámi. Já doufám, že nebude o ně nouze. A děkuji, že jste přišla. Společně s Jirkou přejeme pevné nervy.
3: Já vám také děkuji za příležitost a budu se těšit snad ještě někdy příště.
1: Zuzana Andrýsková, bavili jsme se o podnikavosti ve školách. Tak ať se daří a mějte se pěkně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Sejdeme se na Freši.
4: No, super.
0: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ. Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední vrakfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Čekuj! Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Místo 20. bude. Je to naprostá pravda. Stejně tak 19., 18. a dojedeme až na jedničku. To je princip naší hitparády, která je tady každé pondělí po 17. hodině. Hraje a pouští 20 těch nejdotovanějších tracků uplynulého týdne. A nejinak tomu bude dneska.
1: Přesně jak říkáš, Ondro, je to tak, Extasia Music Chart právě začala, je tady pondělíčko 20, už jste slyšeli, že nás nemine, k tomu dáme minimálně 3 novinky jako každý týden, to všechno v repríze máme v neděli.
0: Je to tak?
1: No a já bych tak pomalu jako připravil tu muziku, protože přesně o tom naše Extasia Music Chart je.
0: Samozřejmě, tak tady na 20 možná, jak bych řekl, jako ta v letošním roce nejprofláknutější skladba francouzského interpreta, která ovládla vůbec celý svět. Dokonce...
1: Oui?
0: Že? Oui, jo, takhle, jo. Ovládla celý svět a chvíli se taky diskutovalo o tom, že to je snad AI hlas. Ne, není. Je to hlas ultranaté nebo ultranej.
1: Ne, pozor, tam podle mě nešlo o hlas, ale že ten Hugel to původně, ta melodie byla. A je to vlastně ten interpret... A jak to je, Angel?
0: Email Angel.
1: Email Angel, to je nějaká údajně jako producentka.
0: To jo, to, ale tam jde o to, že ten hlas té ultranaté, to prý, jakože to naspívala umělá inteligence.
1: Jo, tak.
0: Ne, není to pravda. Už jsme asi prozradili, o co jde. Moving to the Sun, to by jako ještě bychom si to sluníčko mohli letos trošku užít, co?
1: Ještě přijde.
0: Ještě přijde, že jo, babí leto, doufejme. Tak ho přivoláváme tímhletím trackem jako 20. nejhranější v uplynulém týdnu na Fresh Radio. Volume doprava!

0: Kdo začne?
1: No tak...
0: Tak začni.
1: Tak já začnu. Moving the Sun za námi, 20 odehrála. Máme před sebou 19, jak už to bývá, protože my jdeme sestupně.
0: Je to tak a tam je obrovská legenda, vlastně obrovské legendy.
1: Dvě. Ano, přesně tak.
0: No, možná jich vlastně víc, jako dvě jmény, ale kdybychom to jako...
1: Na osoby.
0: Na osoby, tak, jo, tak jich tam mnohem více, protože...
1: Už nevím, kolik jich tam bylo.
0: Čtyři?
1: Čtyři, jo.
0: Jo, 4+1, jo, takže 5.
1: Jaká ta...
0: Být,
1: je jako akce, víš, jako promoce.
0: A nebo ne, anebo prodáváme 4 plus KK.
1: Objednejte si naši kapelu a máte 4 plus 1.
0: A když si objednáte Rolling Stones, dáme vám k tomu Normana Cooka alias Fatboye Slima zdarma. A ty vznikne blá. Track, který se jmenuje...
1: Satisfaction Skank.
2: Místo 19.

0: To bylo Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones a mashup dvou věcí zároveň, a my jsme si tady u toho jako fajn zapařili. Nevím, jak pro vás, může to být vkusné, nevkusné, vhodné, nevhodné, ale energii to rozhodně mělo.
1: To jo, to určitě, my tady ten track poměrně rádi jako
0: pouštíme. Otevři oči?
1: No mám, ne?
0: Jo, máš otevřené oči, protože hnedka mi evokuješ osmnáctku, nemyslím tím nějakou jako mladou holku, ale track na pořadovém čísle 18.
1: Já jsem se jenom trochu lek, protože ráno mi tak jako říkali, co mi jede, co ti je? A říkám, jo, nevím, ještě jsem se asi neprobral.
0: Jo. Ne, tak takhle si očka otevřel a proč mi to evokuješ, protože track se jmenuje In Your Eyes, ve tvých očích.
1: A co vidíš, co jíš? Už ospalého člověka.
0: Máš takové trošku jako to bělmo, máš takové do červena, takové jako zarudlé.
1: Ježišmarja.
0: Chlastalo?
1: Ne, právě že. Málo spím prostě. Já si musím jako v tom udělat takový jako harmonogram, víš jako. Vždycky si říkám, hele, o půl jedenáct, ale fakt jako strop. No a jdu třeba ve čtvrt na jednu, no.
0: No vidíš to, tak neuděláš nic, no, tak hold, to je ta přepracovanost, ale když jsme u One Republic a Alesa, tak v jejich očích je zajímavá spolupráce a možná se tam každý najde to své v té skladbě, co teďka uslyšíme, co?
1: Přesně tak, poslouchejte.
0: Trocha romantiky vůbec neuškodí.

0: Tuhle jsme se nedávno s Dalem přistihli u toho, že nám dost interpretů připomíná svou tvorbou, nebo připomíná, nebo spíše, alespoň si vzali určitě nějakou inspiraci ze mého Tima Berklinga alias Avicii. A i tady u toho Alesa, a nejenom u tohoto tracku In Your Eyes, který máme featuringu z One Republic, by se jako dalo najít, že jo? Odkašli to.
1: No, třeba je to tou krajinou původu toho interpreta, jednoho aspoň teda z téhle té dvojice.
0: Myslíš tedy Alesa?
1: Alesa. Možná je to prostě švédský nápěvek takový, typicky.
0: Bude to tak, měl se kde inspirovat, skončil tedy jako 18. nejhranější a jdeme na další zajímavý featuring, když jsme právě u toho, dvě jména.
1: To je comeback, ne, myslím si.
0: Boy You Turn Me, no tak je to remake, no, je to remake. Tam Kdákačka, Kaskáda a celé to má na svědomí Felix Jen, který má vůbec jako obecně rád takové do hauzíku předělané staré hity.
1: Přesně tak.
0: A teď jsem chtěl zjistit. To zpívánka se vším všude?
1: A, tak ne. Ta Kaskáda Němka.
0: Je to Němka?
1: Já jsem si nebyl jistý teď, ale...
0: Ne, to je ten typický problém, u kterého se vždycky zastavím, Cascade a Kaskáda. A vždycky říkám, to je tohle a to je tamto, jasně. Tak tady Kaskáda, Boy, You Turn Me. Místo 7.

0: Zrovna track Boy You Turn Me může být jeden z těch, u kterého bychom se mohli dohadovat, kdo jej udělal a kdo jej neudělal. Je to věčný zdroj remakeů, předělávek a některé jsou vkusnější, některé méně. Tahle Felixem Jénem přetuněná už bývá jakoby z pravidla náznakem toho, že to bude kvalitní a zábavné.
1: Originál roku 1980 vznikl.
0: To je starší než my dokonce.
1: Diana Ross.
0: Diana Ross? To je to jméno.
1: Upside down. Zuru náma.
0: Jo, tak to třeba zažívají často v tom v Austrálii, jako když nás poslouchají. Oni jsou upside down.
1: Tam je jenom zajímavé, že oni jako nestrácí věci z kapes, víš, jako když chodí teda. Jako tak jsou zuru náma, že? Vy mohli říkat, hej, nemám peníze, dívej, se mi vysypali. 16.
0: Tak jo.

0: Já už jsem neměl co dodat, to byla 16. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, alias Bullet. Myslím si, že Robin Schulz dodal Watermatu dalších takových 10 let životnosti a tomuhle tracku, který mně se líbil i v originálu, v původní verzi a teď se zpívaným. Jako vždycky, když je něco zpívaného a je to dobře, tak, to, tak je to lepší, ne? Co?
1: No tak jo, určitě, já se dívám, já teď jenom tak přemýšlím nad tím názvem Watermat, to je nějaký jako vodní jako metač, ne? Asi dělo.
0: Já jsem to nikdy jako ještě, ale to je s přihlasovaným A, Watermat.
1: Tak to nevím, to bude asi z němčiny, no.
0: No, já tě ani nevím. Můžeme se na to podívat, zaměřit, troufám si říct, že i příští týden tohleto spojení uslyšíme, možná někteří třeba i uvidí, když si něco budou představovat, ale dneska jim patřilo 16. místo a teď budeme bangarangovat.
1: Dang, dang, dang, dang, dang.
0: To byla Eurovize, jestli se nepletu.
1: Ano, vítězka?
0: Jo, já si myslím, že vítězka, ano.
1: Jo,
0: ano,
1: jo,
0: ano.
1: Vítězka. Co to zuteklo, no, už nevím, jsem zapomněl.
0: Jo, ono je to vždycky na hře, ale musím uznat, že po dlouhé době opravdu jako interpret, který když něco vyhrál, tak se to dalo i jako prezentovat dále. Bangaranga, udějte pořádnou bangarangu i vy všude možně a volme doprava. To je takové naše oblíbené, jo. To už se říkám, jako dneska jste po druhé, ale vůbec to nevadí. Jako.
1: A řekl jsi, kdo to spíl?
0: No Dara, ne Rollins. Místo 15.

0: zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Dnes po druhé přivolávání slunce.
1: Ano, ono vlastně teď, když se zaměříme na tu tvorbu Hugla, tak je to asi hodně o sluníčku.
0: O sluníčku, o...
1: A oni prostě teď pomalinku končí, ne? Zářím končí taky sezona na Ibice?
0: No, druhý týden v říjnu, člověče.
1: Jo, druhý týden v říjnu, tak oni už tak jako pomalinku ještě jako oslavujou. Že jako Shine ještě, jo, ještě jako tam mají to sluníčko pořád,
0: no. Tak v Evropě, no to víš, tam je to úplně o něčem jiném. Ještě by to chtělo někam vypadnout, neříkám, že ne. Před zimou a potom už jako třeba, jak dojede ten říjen, tak už se potom musíš...
1: Navoskovat.
0: Ne, soustředit na dárečky, že jo, to zase začne.
1: No, jako... Já jsem spíš myslel jako naostřit a navoskovat hrany. Pomalu.
0: Na lyžičkách, jo. No, taky varianta, jako jo. Potom se vlastně všechny ty autobusy chystají na tu zimní sezónu, že jo, to, co jezdí v létě na jih Itálie, tak v zimě jezdí na sever Itálie nebo jich Rakouska, že jo, nebo
1: Alpy.
0: Do Rakouska všude, že jo.
1: Alpy, no.
0: To víš, tak se to mění. Co ty vůbec, jako chystáš se třeba letos někam na lyže?
1: No, takhle, jako, no tak narazil si teď jako totální téma, které teď řeším celý týden.
0: Ne, jako jo, fakt, jo, jako no. Takhle, jako... Ano, bum ho ano, tam, jackpot.
1: Ano, řeším, kam se vydat, ale jelikož mé děti, teda syn už jako jezdí, ale vlastně dcerka začala loni, tak ještě není tak jako, abych jako přímo šel někde do Itálie, z dlouhá cesta a tak jako dívám se tady kolem sousedů, trošku blíž a člověče nějak to zdrálo.
0: To víš, no, tak no, co už, jako...
1: Jako je to vlastně drahší než letní, no,
0: tak možná je na to jedno řešení, jako aby tě někdo vzal zpátky. Stejně jako Kygo, Take Me Back, a ten je na 13. místě.
1: Ano, minimálně ceny z Kypasu bych vzal.
2: Místo 13.

0: Povedlo se to?
1: Klasický Kaigo. No, no co se povedlo?
0: Vzít tě zpátky.
1: No teď během té písničky. Cenama.
0: Podívej se na ceny, na burzi, jestli to spadlo nebo.
1: Ne, ani se to nehlo. Ale vůbec nikdo jako na nás nebral zřetel.
0: Tak možná jsi to říkal jako moc potichu, nebo já ti nevím, jako no.
1: Víš, jak já si rok od roku říkám, jak ten to lyžování, jakoby, jako ono všechno samozřejmě globálně zdražuje, ale to lyžování začíná být takový prémiový sport, mi přijde, jako aspoň u pokladny, když ho jdeš platit. Ale těch lyžařů tam je pořád tolik, že pořád musíš čekat ty fronty o víkendu.
0: Tak víš, jak méně sněhu, větší cena, no, tak to je jednoduché. Jako, jak bude hodně sněhu, tak zase bude levněji, protože bude všude, no. To je úplně jako jednoduchá rovnice matematická. A víš, co ti vždycky říkají na té pokladně, když tam přijdeš?
1: Dobrý den.
0: No tak to už někdy ani nestíhají, že daj.
1: Jo, takhle myslíš, no.
0: Daj, penízky, daj.
1: To ne v Čechách, stejně ale jako... pravděpodobně, no.
0: No, je v Čechách, jako, to stejně tak podobně to má Bruna Boyd, tak říká daj.
1: Jo, společně se Shakirou a to byl velký hit letošního mistrovství světa, vlastně taková hlavní oficiální hymna a jinak i u mých dětí velmi oblíbený song teď. Objevili ho až jako po.
0: Tak tady ho

0: Ondro, ty ses před...
1: No?
0: Teď mě zaskočil. Jako
1: já jsem zaskočil
0: sám sebe. Teď mi úplně vzal vítr, tak tam spadly plachty a na něj no, už nejde. Nicméně, ty jsi zhruba před dvěma songy mluvil o tom, že ještě by jakoby to někde chtělo za tím sluníčkem vyrazit, protože tady to pomalu končí. No a tak co kdyby jsi jako zvolil třeba Texas jako destinaci dovolené?
1: To už jako daleko, ne?
0: To daleko? A je tam teplo, dej?
1: V Texasu to tam bude skoro pořád teplo, to je na jihu no, celkem, že jo? No.
0: To je vlastně hodně blízko Floridy, ne? Akorát ta Florida takhle ještě vykukuje dolů, no jako.
1: Vykukujeden
0: na té Floridě, to jsou vykukové. No tak já jsem samozřejmě narážel, proč jako zvolit Texas, asi víš, ne?
1: Já vím přesně, protože... Extáze
0: Music Chart! Ano.
1: Protože?
0: Ta je.
1: Protože?
0: Přesně. No?
1: Slyšíme jedenáctku, Elu Langley.
0: A ta to zvolila.
1: Choosing Texas. Tady máte v celé své kráse 11. nejhranější track uplynulého týdne.

0: Texasu zpátky do Evropy, konkrétně do Francie, možná Španělska.
1: To je taková itoško-Francie.
0: Itoško-Francie, spíše bych řekl Španělsko-Francie, ne?
1: Jako podle interpretu?
0: Ne, podle toho, kde bydlí. Jako
1: aktuálně. Jo, tak to já nevím, kde bydlí.
0: No tak David přes léto bydlí na Ibize, Hypaton asi taky, když tam hraje. A you and I, me and you, to je jako takové, jako ty a já, my a ty.
1: Ale Hypaton je podle mě Ital.
0: Jo, jasně. No. Jako původem máš naprosto pravdu, ale proč mluvíme o těch...
1: Já myslím, že tam ještě nemá jako bydlení na té Ibice zatím. Je otázka času.
0: Možná ve skříni od Davida tam někde. Oni spolu, že jo, vystupují.
1: Žijou, to nevím.
0: Žijou asi ne. Ale teďka, jestli vzpomínáš před, já nevím, 10-12 lety, tuším na Tomorrowlandu, nebo kde byl záběr toho Davida Getty, takový ten, kdy on se spekulovalo, víš, který, jak čuměl do blba.
1: Jakože se na něco zaměřil. Podle mě viděl mouchu na světlu, na nějaké hlavě.
0: Se zapřemýšlel. No a teď se stalo něco podobného.
1: Včera jsem to viděl, ano.
0: Ale on se hned po 5 vteřinách probral a úplně se smál, to člověk jako točil, ale tam nevypadal. Že by na čem, jako, víš co, taky třeba ho chytla nějaká můza a řekl si, hej, tak co kdybych udělal tohle a teď, ježiš, já hraju. A úplně se začal smát, protože si 100% vzpomněl na ten moment, je to jenom člověk a co, no tak se někdy zamyslíš, no. Taky se ti stane, ne, že někde jako čumíš do blba.
1: Jo, to se jako zaměříš.
0: No a teď jenom kolem tebe chodí a někdo ti něco říká.
1: Stačí 6-7 vteřin a ono to vypadá jako věčnost, jo.
0: No a nevíš vůbec nic. Tak tady je máme Hypaton, David Guetta, You and I, Me and You, novinka číslo 1. Tak, kostel začíná.
1: Jo? Začínám vše. Novinky.

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Novinka číslo 2 je před námi a na ní je takový odpočet. 3, 2, 1. Go.
2: Go.
1: Ale tam není go, ale jsou tam společně Rudimental s Crystal.
2: Crystal?
1: Crystal. Je to dramík, jdeme na něj. Jdeme. Na to.
2: Jo, já ho to.
1: Už za chvíli
2: zatím o tom
1: na Fresh
2: tolik
1: Radio.
2: Zatím tolik o tom nevíme, tak si to pustíme.
1: Bude to novinka číslo 2, tak poslouchejte nadále.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Extáze Music Chart.

0: se mě pořádný dramíky, teď v novince číslo 2, tak ještě jednou Crystal společně s Rudimental a track 3, 2, 1, 3, 2, 1. No a jdeme do třetí novinky, tam jsme si tady s Ondrou vybrali dneska, že vám představíme Tokas Miracle, no a to je samozřejmě song, který určitě budeme znát, ale zase se to objevilo v nějaké jakoby nové verzi roku 2026 a má to na svědomí Armin van Buuren společně s Pete Tongem a taky Poppy Backcomb. Tak jdeme si tam hned a uvidíme, co z toho kluci vykouzlili.
1: Extáze Music Chart

0: Dobří holuby se vracejí, tak bych to nazval já.
1: Jo, ale pokolikáte už, pokolikáte tenhle ten song. Já myslím, že i dokonce letos byl jednou a teď je po druhé.
0: To Kazmiriko, ne.
1: Ne, takhle to si, já si myslím, že to někdo už jako letos taky udělal. Tak jsem se, až jsem se lekl, že to je novinka, jestli jsem to nevytáhl ze špatného šuplíku.
0: Nevytáhl to ze špatného šuplíku Poppy Bezcomp, Pete Tong a Armin van Buuren.
1: Ano.
0: To je trojička, ti řeknu.
1: Jinak, jestli jsem to jako i v rychlosti vyhledal správně, tak původní song byl od Fragmy a samozřejmě to byl start milénia 2000 rok, čoč.
0: A potom to taky bylo častokrát vysamplováno s Puff Daddym dohromady, že jo?
1: Hmm.
0: A pak, tam, pak to v roce někde, tak tuším 2008 někdo už předělal toto Kazmiriko a no. tak dále. No, bylo to už hodněkrát vzáno na paškál. My jsme projeli veškeré novinky a teď jdeme do desítky aktuálně hraných tracků. A když říkám aktuálně hraných tracků, tak to jsou zpravidla věci, které nejsou starší, řekněme, no, půl roku, rok maximálně. A i to potvrzuje například track, který je na desítce, stále hraný, stále oblíbený. Takhle začíná nějakým způsobem. A jsou za ním ti, co jsou zase z hůru nohama, jo.
1: Jakože Austrála, ne jo?
0: Je to tak.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, Loser, tenhle ten track, a teď jsem to zase zapomněl, zazněl v Spider-Manovi, ano.
1: No, to si říkal minule.
0: Jo, já jsem to říkal minule?
1: Ano, říkal jsi to minule.
0: Tak to říkám i dneska.
1: A já jsem ten film neviděl, takže nevím.
0: Já taky ne.

0: Desítka je za námi, Tame Impala, Loser. My teda jako žádné losery nemáme tady, ani nechceme mít, ale tak hold, jak se Tame Impala nastavila, tak to má. Ne, Dejle, nedávej si to Elko na čelo, ne, vůbec ne, vůbec ne.
1: Se tak Loser.
0: Loser. Drop Dead. Tak se jmenuje další track v naší hitparádě, který pokračuje.
1: Počkej, Drop It. To je nějaký drop.
0: J-drop, no tak to je jedno. Nedrop. Prostě, jo. To mi vždycky říká mamka. Prostě nedrop.
1: Nedrop, no.
0: Nedrop.
1: A nebo hoď nějaký ten drop těm táčkům.
0: Jo, tak to víš, ale hlavně nedrop. Nedrop pod sebou, jo. Olivia Rodrigo na devítce.
2: Místo deváté.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead
1: padla prý.
0: No, padla, ale ono to není o tom,
1: že ono to, jako, to drobit jako... asi od toho bude, o toho slovíčka.
0: No, asi tak
1: drop, break, oni, drop, oni slyšeli jako DJ, drop, no. Drop, to jak, jakože,
0: nedrop,
1: jak
0: no.
1: Padá ti to, tak padl, padnou. Drop, no.
0: Ale tenhle ten track je jinak o zamilovanosti, je to prý track, který popisuje to, když se jako poprvé...
1: Až jsem padla mrtvá z té lásky, jo?
0: Něco v tom, co...
1: Okay.
0: Tak Olivka je taková jako romantička.
1: Hele, Olivka,

0: Olivku bych si dal. Nevím jak olivy, ale olivku, to mám třeba rád na pice hodně. Na pice to mám jako hodně.
1: A pamatuješ tu nejslavnější olivku? Olivka Oilová od Pepka Námořníka.
0: No jo, vlastně, no, ale tu jsem neviděl.
1: Já ji taky dlouho
0: neviděl. Žije ještě?
1: No, já myslím, že určitě tak Pepek je taky nesmrtelný, ne? On si dá špenát, člověče.
0: A Pepka jsem taky dlouho neviděl.
1: A jak se jmenoval jako ten takový ten 200-kilový bručoun? Jejda, jejda, no tak toho jsem zapomněl, kamaráde.
0: To by se mohlo někdy zase objevit na obrazovce, takové věc.
1: Tak teďkom minulý týden jsme probírali to, že se objevil MacGyver, že jo?
0: Jo.
1: A pozor!
0: A nepodělal jsem se ještě.
1: No a hnedka už tam je i Knight Rider, člověče. David Hasselhoff, jeho jasně. Úvodní seriálové roli, mladý to kluk, že jo, to slavné auto, to Kit jsou, mluvící.
0: No, ano, Kit. To jsou staré jakoby věci, ale ono se třeba teď nějak dotáčí snad už i nová pobřežní hlídka, aby jsme taky řekli jako opozitum, že jo, ta stará byla legendární.
1: A tam běhá jako David Hasselhoff o hulce, nebo jako?
0: Já myslím, že tam už ne, tam jo, už ne, no, ne tam jasně. Se to nějak posunulo jakoby dějově, jo. Ale četl jsem někde, že se to dotáčí, samozřejmě kam se to dostane třeba za rok, no, takže.
1: Jo, je. Taky jsem o tom slyšel, jsem zvědavý, kdo bude tou novodobou Pamelou.
0: Pamelou, jo.
1: No, tak co by nás mohlo jiného zajímat, jo? Neříkej, že to nezajímá. Co?
0: Ale jo, tak já myslím, no, že jo, to, já myslím, že tam budou nové postavy, to nebude jako...
1: Víš, že tam budou nové, no tak jak ona se to jmenovala vlastně, no, Pamela?
0: V tom Susan?
1: Ne.

0: Olivia Rodrigo byl ten důvod, proč jsme se vůbec dostali k tématům, jako je Pepek námořník, Oliva Oilová, že jo, ten Bluto, tím pádem byl jeho ten nepřítel. A taky pak jsme přešli k MacGyverovi, Knight Riderovi a až, Baywatch.
1: Až k pobřežní říci.
0: A tam jsme si vzpomněli na CJ Parkerovou.
1: No. To jsem zrovna teď někde viděl čerstvě na fotce.
0: No to už není úplně, jako, to není čerstvé.
1: Jako oceňuju, že ona teď vlastně na to stáří jako zůstala taková jako přírodní. Žádná extra už jako plastika obličeje, nepřehání to v tomhle směru.
0: No tak
1: směru,
0: to jako v tomhle směru. To. Ona si dokonce nechala i zmenšit, že jo, tohleto, no. A tamhleto a ono.
1: No, jako prostě.
0: Jako to, vážně, jako jo, to bylo nějak 10 let zpátky. Nebo
1: bylo to těžký už prostě, no, asi, na ty ramena.
0: No, záda bylo, nevím, no. Prostě, no. To víš, baťohy nosit vpředu, to se většinou vzadu a tak dále. Tak Olivia Rodrigo byla devítka, ale osmička, track, který jsme tak trošku zakecali, Emerald Eyes od Alexe Varena, zase prostě, co jiného, než láska by to mohlo být, jo.
1: No, tak ona ta muzika je dneska převážně o lásce.
0: No a zase...
1: Většinu.
0: I, no někdy je to o penězích, o lásce, někdy o všem úplně.
1: To no spíš ty rapové věci jsou takové ostřejší, že?
0: Brachu. ale sedmička bude třeba tak trošku o tom Davida Hasselhoffovi, protože nebudem si nalhávat, že v chvíli, kdy běžel seriál Baywatch jako premiérově, tak on se naprosto právem, díky těm záběrům, mohl cítit jako primadona.
1: Jo.
0: Pořádná primadona. Ale nemá to asi nic společného s trackem, který je na sedmičce od projektu Two Colors a vy ho právě teď uslyšíte na Fresh Radio.
2: Místo sedmé!

0: Tak Primadonna byla docela krátká, že? Tak ono to od toho nazvuje, že jo? Tak jako nebude se moc obtěžovat, že?
1: Primadonna byla krátká, ale tak jako když jsme u toho Davida Hasselhoffa.
0: No, my to jako nechceme opustit, to téma si myslím dneska.
1: Pamatuješ si na tuhletu věc? Who gonna feel it?
0: Ano.
1: To bylo dílo hudební...
0: A byl šílený videoklip takovej, ne, si myslím. Ne?
1: Já se radši na něj nedívám. Na druhou stranu, pokud nás zrovna posloucháš, Davide Ghetto, Hello to Ibiza, how are you, my friend?
0: Tak taky už je to song, který by jako pocal oprášit, že jo?
1: Jako, kamo, no? Udělej to, pojď do toho. My ti to normálně nasadíme jako exkluzivní novinku. Dáme to celé?
0: Ale my si jako z toho děláme legraci, ale ten single měl obrovský úspěch.
1: To byla platinová deska, no. Já nevím, co všechno.

0: už jsme bádali po historii, no, tak víme o tom, že to byl kdysi africký pověvek.
1: Tanec.
0: Tanec, který, no, pověvek logicky.
1: Který oslavoval boha.
0: Boha démonika si říká.
1: Démonik.
0: No a David, ne Geta, ale Hasselhoff si tenhle ten track vzal od sebe v roce 97, si říkal?
1: No, jako vypadá to, že oficiální video bylo v roce 1997.
0: Tak potom už je to jednoduché 30-leté výročí a druhý David Geta by to mohl udělat normálně.
1: Jako David, pán... David jako David.
0: Huga, čaga, huga, huga. A nebo nějaké dramíky, že jo? No? Ti říkám, že to někdo do roka předělá. Dáme sásku? Můžem se něco sadit, no tak jo, třeba ožvíkačky.
1: Ožvíkačky? Ožvíkačky, no, tak to bychom mohli.
0: Tak jo, chci ty umba bumba, jo? Jablečné.
1: Blečné.
0: A ty?
1: Melounové.
0: Melounové, dobře. Melounové. Jo, jsi vzpomněla tu Pavlu, no, melounové.
1: Ano. My bychom možná mohli jako každý týden zařadit takovou nějakou super vzpomínku, ne? Já, to... Uděláme nějakou novou tu, jak se tomu říká?
0: Rubriku?
1: Rubriku, no.
0: To už nejsou ani jedy, to je normálně raný hnusismus, nebo totální nehnusismus.
1: Nebo třeba připravíme nějaké hlasování, až si vyberou lidi, co?
0: Flashback.
1: Flashback.
0: Myslím, že by si měl radši flašku back nějakou, ale Lost Frequencies, Mary Froze a Paraíso, track, který jsme minulý týden obdivovali a říkali jsme si, z jakého jazyka asi je.
1: No, co to bylo, španělština?
0: Já nevím, já ale je to šestka, no, prostě. Místo šesté! Hugačaka.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
3: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
14: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
13: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
15: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: líbezný hlásek jako od koní páska.
1: Jo, to je naše oblíbená hláška. Nemůžeme mít vysílání, ve kterém bychom hlásek jako koní pásek nepoužili. To už je naše taková tradice. Prostě to tady musí zaznít.
0: A samozřejmě jsme skvěle poučení už jakoby z minula, že jde o ptáčka, který se jako často údajně jakoby...
1: Pase s koňma.
0: No, prochází vlastně po loukách, kde se pasou koně.
1: MK, Tristan Henry a Levin, to je další záležitost na bramborové medaili, která nás v Vyporodě čeká. A prostě já to pustím, to je tak dobrá věc, že komu asi není co dodat. Nebo máš něco?
0: Nemám, no.
1: Tak 3, 2, 1, puštěj.
2: Místo čtvrté!

0: Tři nejhranější tracky uplynulého týdne můžeme vyhlásit už za pár okamžiků. Jenom Dale, co říkáš na track Talk to You jako obecně? Já jsem si ho prostě zamiloval.
1: No tak já bych řekl, že ho mám v té trojice společně, teď aktuálně Shine, We on the Sun a právě Talk to You, že je to taková jakoby podobná jakoby...
0: Pozitivně naladěná music, jo.
1: Pozitivně, ale i jakoby i žánrově, jakoby. Je to, patří to k sobě, no.
0: Já si myslím, že nebudeme zdržovat dále, prostě Talk to You pouštíme 3, 2, 1 teď. Za mě rozhodně nejpozitivnější věc a jako venku, když nám tak jako poprchává tady dneska v Ostravě aspoň, tak my už po třetí dnes přivoláváme sluníčko. Doufujeme, že se nám to povede.

0: Wow, za mě neskutečná bomba se vším všudy, jak se sluší a patří. A teď jdeme na tu, co ještě nevečeřila. No na Adélu, no.
1: Počkej, my už jsme to tak, to už byla, jo, vlastně.
0: To už byla trojka, kecám. My to takhle bušíme, jedeme bomby.
1: Bušíme jako jízdní řády, jsme samozřejmě zase, jakoby, my jsme naopak proti vlakům napřed.
0: Ještě, ale jenom takhle, homce, my to ještě zvládneme to zpoždění.
1: A máš pravdu,
0: vytvořit.
1: Že na druhém místě je dneska interpretka, která opravdu ještě nevečeřila, stejně jako já ostatně, a kdybych si dal mikrofon níž, tak by to šlo i slyšet, podle mě.
0: Jako k zadku?
1: To bych spíš jako, že bych už jako jedl, ne?
0: Ain't in LA, asi nebyla ještě v LA prostě. Tak Adélo, na večer se holka jedna zlatá.
2: Místo druhé.

0: Adélo, Adélo, dej nám vědět, až budeš v LA, jaké to tam je.
1: Ale přišlo mi, že nebyla po večeři, víš, taková...
0: Taková hladovější, no.
1: Nebylo to jako, že plné energie, tahle byla taková trošku temnější skladba, ale dobrý to bylo.
0: Bass Persuades.
1: Dneska za dvě, no.
0: Tak bych to jako přejmenoval do češtiny basové Persejdy. Ty nás čekají
1: jsou
0: na
1: jedničce. Jsou názvy, čověče.
0: Jsou názvy, nevím, kde na to Miley Cyrus přišla, ale jedno je jisté. No. Tenhle ten název jí zaručil první místo pro tento týden v hitparádě Extáze Music Chart. A my gratulujeme!
1: My gratulujeme a my doufáme, že to teď bude jako song plný basů.
0: A taky Persuades.
1: Taky Persuades, což úplně jako asi na písničce nepoznáme. No. Ve videoklipu možná to bylo lepší.
0: No ty basy poznáš, ne? Že když to nebasuje, jo. Tak to je jako... Já jsem měl takové čísloví, ne? Já jenom přemýšlím, jak ho říct, to nejde publikovat ani. Když to řekneš slušně, tak to jako bude znít možná ještě hůř než prostě. No,
1: znáš, nevím, co myslíš, ani radši. Ano.
0: Ne, já to řeknu tak, ať je to naprosto slušné, diplomatické. Je to, to přísloví, teda si jako doplňte to, je to pro mužský rod.
1: Ano.
0: A jako track bez basu by se dalo říct, že jako když souložíš a nemáš ty, že, varlata, no. Že to prostě je o ničem, no.
2: Místo první! Let's
0: go. Přeložte si to, jak chcete. Bylo to slušně, nikdo mi nic nemůže na to říct, a to přísloví prostě Přesně. existuje.
1: Jo.
0: Takže basy je pořádně doprava.
1: Ale slyším ho dneska poprvé. To přísloví.
0: To přísloví.
1: A tu skladbu prakticky je taky nová, no.
0: Nezapomeň, že když je něco špatně, tak...
1: Dneska jednička?
0: Dneska jednička, no. My se loučíme radši. Čau,
1: už?
0: čau.
1: Mějte se, ahoj.
0: Za chvíli Move It, Pecos a taky Disco Rapido, že jo?
1: No ale jenom půlka.
0: Oba dva mají se, oba dva.
1: Jo? Tak to víš, no. Ty víš, já nevím, no.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řas...
1: Fresh Radio! DAB, FM, anebo apka? Fresh je všude!
2: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Mašinérie.

Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Mašinérie.
1: 12 minut po 17. hodině, neděle 11. října. Před námi je další Mašinérie, tentokrát číslo 124. Dnešní Mašinérie bude taková trošku netypická. Nebudeme se úplně bavit o motorismu, autech a motorkách, protože minulou naši rally jsme si povídali a také tu příští si budeme povídat o motorkách. Dneska to bude teda úplně jiné a přiznám se, že pro mě to bude teda premiéra, protože o tom tématu vlastně vůbec nic nevím. Naproti mě ve studiu Fresh Rádia sedí půvabná, křehká žena a donesla si takové, podle mě, hodně zajímavé téma a tím je malířství a arteterapie. Lenka Slížová, ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj, vítej Martine a zdravím všechny posluchače.
1: Leni, jaké to je vlastně dostat pozvánku do rádia, protože já přiznám, že nás dal dohromady Kamil Kamas, který se mluví si tady u nás na Freši vysílal. On říkal, hele, mám pro tebe úžasnou jako holku a ona si chce pobavit o malování. A říkám, ty, já o tom jako vůbec nic nevím, co se s ní budu bavit. On říká, ne, ona je jako fakt dobrá, ona tě všechno naučí. Tak se na to zvědaví, protože se ti přiznám, že já jsem měl z výtvarky trojku, čtyřku a neuměl se, jako nešlo mi to. Jo, když jsme stříhali, tak jsem si postříhal prsty. Když jsme malovali, tak prostě fixy možná, pastelky, jo, ale vodovky, tempery, vůbec. Jo. Jak to máš ty vůbec? Pojďme se popovídat o tom, kdo si, co tě baví.
2: Tak jsem obyčejná žena, která začala vlastně žít svůj život. Takhle to asi můžu říct, prostě takhle to je. A baví mě, třeba z mých koníčků můžu změnit hory, hodně ráda chodím po horách. Ono v podstatě to je nějaký způsob mé meditace třeba, ta chůze po těch horách.
1: Kolik tak třeba ujdeš nějaký okruh, já nevím, jo, jako běžně 10 kilometrů, 15, 20?
2: No, v podstatě ani nevím. Martina, já ti to neřeknu, protože já na ty čísla moc jako nejsem, víš, teďka, takže...
1: Jako musí mi z toho dobrý pocit, že si něco ušla.
2: Přesně,
1: jo,
2: přesně.
1: Že třeba jsi šla na Lysou horu, byla jsi na
2: Lysou? Jo, Lysa, to je moje kámoška, prostě to chodím velmi ráda a velmi často a... Jo, no to chození po horách je prostě jako asi moje nejoblíbenější činnost, krom toho, o čem se tady potom budeme bavit.
1: Já možná prozradím, ty jsi z Třince, takže máte kousek třeba Javorový.
2: Určitě.
1: Tak to bude taky asi domácí záležitost.
2: Mm-hmm. Určitě Javorový, samozřejmě všechny ty okolní hory, to jsou jako takové mé srdcovky.
1: Mm-hmm. Co hřiby, protože dostali jsme se teda do období, kdy se sbírají hřiby, byť teda prý nejsou. Minimálně tady jako v nížinách kolem Ostravy je prý strašné sucho, ale někde na horách, kde trošku víc pršelo, tak hřibičky prý jo, jako.
2: Tak na tuhle otázku úplně nevím, jak ti jako odpovědět, protože já ty hřiby nevidím. Prostě i kdyby měl jako metr ten hřib, tak já ho prostě, já ho obejdu. On vlastně nic neznamená.
1: Poznáš třeba muchomurku červenou, to asi jo, ne?
2: To je asi jediné, co poznám, ale opravdu jako v tom já nejsem žádný mykolog. To je obor, který se mě vůbec nedotýká.
1: To třeba kola nebo něco takového, takový sport?
2: Jo, kolo je super.
1: Takže chůze, kolo.
2: A v podstatě nějaký jako druh pohybu, takový pro mě přirozený, nebo tanec třeba.
1: Aha. Chodíš třeba, já nevím, na nějaké diskotéky?
2: Tak to už ne, to už se mě netýká.
1: Aha.
2: A v podstatě mě to jako nevadí. Nicméně jsem začala s tancem contemporary.
1: Co to je?
2: Současný jako takový současný proud tance, který je velmi pro mě

0: Business Radio.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko.

0: je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026, People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Čekuj Fresh Radio.cz.
7: Fresh Radio.
8: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Nedělaní mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Radio a dneska s Lenkou Sližovou, arteterapeutkou a malířkou. Leni, my jsme v tom prvním stupu řekli takové všeobecné seznámení, kdo si vlastně Lenka Sližová, ale zapomněli jsme úplně na děti. A ty máš dvě děti a miluješ je. Představ nám je.
2: Ano, mám dvě děti, mám dceru a syna. A nevím, co k tomu, Sára a Sebastian.
1: No, já tě trošku nakopnu, teď mi řekla, že Sebastian miluje dopravu a miluje auta.
2: Ano, ano, on je velký fanoušek aut a až mě překvapuje, protože vůbec nevím, kde jako k tomu přišel. Nicméně dokáže rozpoznat typ auta, dokonce někdy i rok výroby. A naučil mě mít rád
1: auta. Já jenom možná představím, že on má 14 let, takže vlastně celý život má před sebou. A o to je krásnější, že ve 14 letech si dokáže najít takový jako zajímavý koníček. Navíc, když maminka je umělkyně, tatínek je umělec, a on jako si mi prozradila, že vlastně jako zvládá umění, že má to tam prostě i dcera, vlastně jsou jakoby potatění a pomaminkovaní, ale Sebastian si našel prostě úplně mimo obor zálibu a to je krásné, protože jsme v mašinérii, co si budeme povídat, je to Automoto magazín a doufám, že nás poslouchá třeba.
2: Já taky doufám a když neposlouchá, tak mu to určitě, ale určitě pustím.
1: Mu by se líbily, třeba my jezdíme s Fresh Radiem na různé motoakce a tam je soutěž, kdy vlastně se pustí zvuky motoru, jo? Vybere se 10 aut a ti kluci, a většinou to jsou kluci zhruba v tomhle tom věku a oni podle zvuku motoru, který jde z těch reproberen, poznají typ toho auta docela bezpečně jako.
2: Teda wow, jako to jsou dobří.
1: Jo, anebo druhé tam je značky jako aut, graficky, jo, Škodovka třeba, že má ten okřídlený šíp. Není to úplné, jako že tam něco chybí a oni musí poznat jako zase 10 aut a oni poznávají ty znaky bezpečně. Já to kolikrát nepoznám, jo, když je tam vybrána nějaká jako lahůdka, oni to úplně bezpečně poznají.
2: No, jsou prostě skvělí.
1: Takže Sebastiana někdy vezmu sebou. Včera vlastně byli youngtimeři na Karolíně, to by se mu 100% líbilo, veteráni. Má nějaké třeba oblíbené vozidlo, auto?
2: Má oblíbené. A když si to pustí, tak řekne, mamko, ty jsi to nezapamatovala. Fakt jsem si to nezapamatovala.
1: A schválně, ty jsi mi říkala nějaký název a nic jsem ho neznal.
2: No, něco jako Shelby, něco. Takže nedávno jsme ho právě jako viděli na silnici. Takže mi jako na to upozornil a to bylo takové krásné, modré. Samozřejmě já na ty barvy, takže jsem jako zaregistrovala barvu.
1: To vy ženský jako máte, ale jo? Vy prostě, když kupujete auto, tak v prvé řadě teda barva. A pak teprve všechno ostatní, jo? Jestli to je diesel nebo benzín, to vás vůbec nezajímá, ale musí být, jakou máš oblíbenou barvu? Na autech teda.
2: Na autech? Tak to jsi mi docela dostal, protože mě se líbí jako spousta barev. Teďka čím víc jako se mi líbí jako různé barvy. Předtím to byla vždycky jenom černá, že jo? Prostě černá metaliza, super, paráda prostě. Ale teďka už jakoby ty barvičky třeba červený, tyrkysový, žlutý.
1: Tyrkysová, to je... Tak upozorním tě, že my chlapi nerozeznáváme barvy. My známe základní barvy bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, černá, jo. Když už tam přijde jako nachová, tyrkysová a podobně, tak už jako trošku tápem, ale tím, že já dělám dopravní podniku, tak tyrkysová barva patří k dopravnímu podniku, takže zrovna tady u té jako vím, o kterou se jedná. Ty by zajímal, jako Sebastian hraje třeba i hry nějaké, co se týče aut?
2: Určitě právě asi z toho jako pochytil všechny ty typy těch aut. Hraje ty závodí velmi rád. A naučil se tam hlavně jako i anglicky, což je pro mě jako pro maminku úplně úžasná věc.
1: Takže on vlastně, to je zdokonalování v angličtině.
2: Ano, ano.
1: Předpokládám, že má jedničky.
2: Má.
1: Tak to je jako super. Přišel tady dokonce první dotaz od posluchačky. My se k němu za chvíličku dostaneme a bude to téma jako co ráda maluješ. Tak připrav se na to a vy zůstaňte s námi u nás na Freshi.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie!
1: Vysokostravské Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska téma malířská terapeutka Lenka Slížová, mým hostem. Leni, už jsme toho docela hodně probrali, ale teprve k tomu vlastně hlavnímu, proč si tady se dostaneme. A to je malování a arteterapie. Já jsem už na začátku poznamenal, že vlastně tomu vůbec nerozumím, takže já budu dneska takový jako vděčný žák a budu naslouchat a vlastně přijímat informace, co vlastně děláš a co to je. Mě by zajímalo malba. Co si mám pod tím představit? Protože já jako chlap maluju obyvák. Samozřejmě. Předpokládám, že u tebe to není vůbec pravda.
2: No ono to má vlastně hodně společného. Je tam potřeba štětec, plátno a voda, když používáš akryl. A vlastně malba... Co přesně chceš k tomu jako vědět?
1: No, já se přiznám, že znám malíře možná někde z pohádek, jo? Tak když si to přiblížíme na nějaké... Nebo viděla jsi, tam hrála Eva Vejměková, to se jmenovalo, jak přicházejí básníci o iluze nebo něco takového. A tam pan Hrušínský maloval v zahradě toho zámku, ten zámek v každém ročním období. Měl před sebou takový ten stojan, štětce, barvy, nevím teda co, a maloval ten zámek. Tak to si můžu představit jako malba, že mám před sebou nějaké plátno a něco maluji?
2: V podstatě, jako máš pravdu, je to řemeslo, kde používáš ruku, možná i ruce, někdy i nohy, kdyby bylo třeba potřeba a hlavně...
1: Počkej, jako maluje se nohama?
2: Ne, jako úplně ne, nicméně u té arteterapie třeba nohy používáme k nějakému uvolňovacímu cvičení, ale v rámci malby hlavně třeba ruce, dokonce opravdu i dlaně, ne vždycky přes štětec, ale kontakt s plátnem. To je malba. Štětec a kontakt s plátnem.
1: Když si vezmeme to, co maluješ, pan Hrušínský tam tenkrát maloval vlastně ten zámek, který stál před ním, tak maluješ taky podle něčeho, že se, já nevím, před tebe někdo posadí, anebo maluješ z hlavy jako nějakou myšlenku?
2: To je hezká otázka, to děkuju, že se zeptal, Martine, protože tuto otázku dostávám často a tak jsem nad tím přemýšlela, že co mám říkat těm lidem a ono opravdu to je tak, že... Ty lidi, které jsem po celý život jako potkávala, protože se věnuju hodně jako portrétům, tak všechny ty lidi, které jsem potkávala, tak se mi dostanou do té malby těch tváří, které jako vytvářím na tom plátně, skrze tu barvu. A někdy mi to třeba připomíná i mě samotnou a někdy člověka, kterého prostě znám. A i on sám se tam jakoby pozná.
1: Ten člověk musí před tebou sedět, nebo ho navnímáš třeba, že jdete někam na kafe a ty si zapamatuješ jeho siluetu a pak ji přenášíš jako z vlastních myšlenek potom na to plátno?
2: Víš co, nikdy nikdo přede mnou takhle jako neseděl, ale člověk pořád vnímá. Já mám ty oči opravdu jako do kořán otevřené. Takže někdo si třeba nevšimne, ale já už přesně vím, jak máš jako položené oči, jak daleko máš oči od sebe, jak dlouhý máš nos, tvé rysy a vlastně to je tomu jako doménou, že tohle je pro mě důležité.
1: Já si tě možná vyzkouším zítra nebo pozítří, jestli namaluješ jako Martina Chlebouna ve studiu Fresh Radia, jak si mě zapamatuješ, jo? Jak má položené ty oči, úsměv a tak dále. Leni, prosím tě, arteterapie, co to je?
2: Arteterapie, to je takový krásný obor. Je to ve své podstatě terapie uměním, ale tím aktivním, že sám člověk tvoří skrze té ruce nějaké to dílo.
1: My se za chvíličku podíváme na to, jak ti to napadlo vůbec dělat tohle z toho a s kým vlastně pracuješ, to jsou tví klienti, tak zůstaňte s námi u nás na Freshi.
3: Posloucháš Fresh Radio. Let's get down to business.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Mašinérie!
1: Ladíte Fresh Radio, nežení Mašinérie s Martinem a dneska je mým hostem Lenka Slížová, malířka a arteterapeutka, to je jako strašné slovo. Ale já jsem doma trénoval, se přiznám, jo? A říkám, nesmím to jako pokazit. Leni, mě by zajímalo, ty jsi, řekl bych, půvabná, taková, působíš na mě trošku jako etericky, jo? Ale to asi umělci musí. Kdy přišla vlastně ta první myšlenka, že bys tohle to chtěla jako dělat a zabývat se tím, dokonce ty to děláš profesionálně, jo? Tak kde to vzniklo? Jo, to nepřijde jenom samo.
2: No, to máš pravdu, ono to úplně nepřijde jenom samo. V podstatě jsem se nikdy tím nezabývala vůbec, mě to, jako, takhle to řeknu natvrdo, ale nezajímalo. Je pravda sice, a to na sebe jako prásknu, že jsem vnímala krásu. A to od malička. Vnímala jsem barvy a vnímala jsem věci, které se mě nějak jako mým očím zrovna líbí. To jo, ale nikdy mě třeba nějak výtvarka jako neoslovovala. Vyloženě mi to vadilo tam prostě na té základce, že jo, ti dají jako tu vázu s těmi květinami a teďka jako maluj. A mně to bylo nepříjemné, že mám malovat něco, co dělají všichni.
1: A hlavně jako podle zadání a tak, na známku, jo?
2: Přesně,
1: že
2: přesně.
1: Prostě jsi to nesměla zkazit a muselo to. Možná každá ta učitelka měla své nějaké představy a prostě když to nesplňoval zrovna tu představu té učitelky, tak byla třeba z toho koule, jo? Nebo čtyřka, nebo něco takového. Jo? Takže to je zásadní zlom, protože vlastně jak dlouho to děláš?
2: No, profesně to dělám 5 let, takže jsem k tomu přišla až ve středním věku.
1: Schválně nebudeme prozrazovat věk, ale přece, prostě otázka je jasná, jak tě to napadlo?
2: No, ono mi to nenapadlo, protože jak řekneme otázku, jak ti to napadlo, tak samozřejmě jako směřujeme do mysli a ono to opravdu nepřišlo z mysli. Malbu, kterou dělám já, tak je velmi intuitivní a já to asi řeknu. Byla jsem 17 let nemocná a nevěděla jsem už si rady a najednou přišlo takové nějaké vnitřní rozhodnutí a prostě maluj, no a já jsem řekla, tak jo.
1: Mhm. Můžeme prozradit, co jsi dělala předtím jako zaměstnání? Ať to schválně můžeme porovnat.
2: Jo, to je hodně zajímavé, byla jsem 11 let účetní.
1: Takže úplně něco jiného, prostě čísla, prostě jasná logika, v podstatě jasně vymezené mantinely, protože prostě čísla nemůžeme odrbat, když to řekneme slušně. A najednou jako malba, která prostě je svobodná, mám pocit teda, že prostě to, co chceš, tak můžeš vlastně na to plátno přenést. Vnímám to dobře.
2: Skvěle, úplně skvěle, Martine, vedeš si skvěle tady v tom tématu.
1: Jako chytám to pomalinku, jo. My jsme tady trénovali barvy.
2: Ano.
1: Prozradím, že jsi mě zkoušela a jednu jsem nedokázal teda vůbec zařadit. Jak se to jmenovalo? Týl?
2: Týl.
1: Co to je za barva?
2: To je taková krásná zelená.
1: Ale bylo pěkné, že já jsem tě nachytal na chové, že jsi úplně jako tušila si asi kam ji zařadit. Museli jsme to vygooglit, že to je vlastně taková jako tmavě červená do fialova. Řekli jsme si i, jakou barvu každý máme rádi. Já jsem přiznal, že jako chlap miluji celá růžovou. Minimálně jako na ženských se mi líbí, jo.
2: Tak to chápu.
1: Jo, takové ty barvínky, jo. Tak jako proč ne. Nelíbí se mi teda moc, a dneska je moderní, hnědá. Jaký máš vztah hnědé?
2: Mm-hmm. No tak ten vztah té hnědé se mi vyvíjel. Hnědá není moje oblíbená, ale pomalu se k ní dostávám, protože je to prostě jenom barva.
1: Mm-hmm. Když se vrátíme na ten úplně začátek, bylo to jednoduché nějak vůbec získat informace, co to je, jo? Ty jsi asi pochopila, že by tě to mohlo bavit, ale stála si na zelené louce, jak se říká, jo? Nebylo prostě, přesně. Neměla si žádné vybavení, žádné zkušenosti. Kde se k tomu jako přijde?
2: No, ono to je tak, že já jsem poslouchala, co se jakoby děje ve mně a najednou jsem si všimla, že to všechno mě nějak podporuje v tom, abych to opravdu dělala. A toho jsem se držela, toho proudu, který mě jako vedl, teď se to takhle říká jako flow, ale opravdu se všechno jako spojilo proto, abych zrovna tohle dělala.
1: Mm-hmm. My po té celé hodině probereme vlastně tu arteterapii, kdo jsou tví klienti, jestli tak řekneme. Myslím si, že to bude hodně zajímavé, protože ty pracuješ vlastně s dvěma skupinama svých klientů a jedním z nich jsou děti. A ono vždycky, když tam jsou děti, tak to není úplně příjemné.
2: Určitě máš pravdu.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Poslední Vrakfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Vrakfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na vrakfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na vrakfest.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Mašinérie!

0: Mašinérie.
1: 12 minut po 18. hodině nedělní mašinérie jde do své druhé hodiny. Dneska je taková trošku netradiční, protože si povídáme o malování a arteterapii. Mým hostem je Lenka Sližová. Leni, my jsme probrali poměrně hodně už důležitých věcí a já bych se chtěl dostat k tomu gro, proč vlastně tady jsi, a to je arteterapie. My jsme vysvětlili zhruba, že to je vlastně...
2: Terapie umění.
1: Terapie umění, tak to zní jako... I logicky, ale ono to má nějaký smysl. Ta arteterapie by měla pomáhat. A my jsme se zhodli na tom, že ty máš zhruba dva okruhy svých klientů, kterým to pomáhá, a tím jsou malé děti, který trpí PAS. Zkus to rozklíčovat, co to je.
2: Dobře. Jsou to děti s poruchou autistického spektra?
1: Mm-hmm. Čili autisté.
2: Autisté.
1: Se tomu tak říká.
2: Přesně tak. A jejich rodiče. V podstatě tak jako mě napadlo před pár lety, že by bylo fajn to spojit, protože ty rodiny jsou jako velmi zatížené právě tady tím, když mají to dítě, jo. Všechno se děje kolem toho dítěte a ty rodiny vůbec na sebe jako nemají čas, ani ty maminky.
1: A, oni vlastně veškerou tu péči dávají právě tomu nemocnému dítěti a asi hledají nějakou cestu. Samozřejmě to je hodně vážné onemocnění. Mám dojem, že to je dokonce vrozené, jakože někde to tam je skryto a pak se to různě jako rozvíjí, jsou nějaké dokonce typy, jednička, dvojka, trojka, mám dojem. V čem ta arteterapie právě těmto dětem může pomoci? Protože zkus vlastně říct, jak se chová dítě, které má tuhle z toho onemocnění. Jo, co ono prožívá, jako, jo, nebo...
2: Ano, přemýšlela jsem, které slovo právě jako použít, a je to opravdu chování netypické. Takže z té praxe vám řeknu, třeba místo odpovědí dostávám jako štěkání, což mě jako rozveselí, protože tam opravdu jako nikdy nevíš, po každé to je úplně jiné, ta terapie, jo, ta hodinka, máme to v hodinových intervalech, každý týden, a nikdy nevíš, co tam může přijít. Ty děti opravdu nejsou... poslušné, řekněme si to takhle, jako nejsou úplně poslušné, jak jsme zvyklí, ale mají ten svůj svět a je třeba je naprosto respektovat a já velmi ráda s nimi pracuju, protože mi ukazují, a myslím si, že to je jako pro více lidí, nejenom pro mě, ukazují, jaké to je žít v té vnitřní svobodě. Oni ty mantinely prostě vůbec jako neposlouchají, jo? Oni potřebují prostě ticho, tlumené světlo, málo podnětu a tady ten svět je přesně naopak. A oni se asi v tom jako necítí dobře, takže...
1: Mají třeba, jak bych to nazval, je porucha ADHD. Jo, ono to je něco jiného. Ano. Může být kombinace u tohohle z toho dítěte, že je autista a ještě je jako hyperaktivní?
2: Víš co, jsou různé kombinace. Já můžu mluvit jenom vždycky z toho, co já jsem potkala za děti, nemůžu mluvit z toho, jak to je jakoby všeobecně, jo? Nejsem až takový velký odborník tady, jo, na tu poruchu autistického spektra, ale vždycky můžu mluvit jenom o tomhle, co jsem zažila. Každopádně jsou různé kombinace a někdy ty stupně jsou jako horší, někdy lepší, nevím, jak to nazvat takhle, abych nikoho neurazila. Nicméně jsou to děti, které nám tak trošku jako, podle mě aspoň, to je můj názor, ukazují, jak tady jako třeba jako žít a trošku se od nich něco naučit. Mm.
1: Prosím tě, o jaké věkové kategorii se bavíme? Jak vlastně jsou staré tyhle děti, které už jsou vhodné právě pro arteterapii?
2: S čím já jsem se setkala, tak to bylo zhruba od těch 7 let až do 18 let. Teďka tam jsou v podstatě kluci, sami kluci, a je to kolem těch 14, 15, takhle 16.
1: Tam asi ten první nějaký impuls musí přijít do toho rodiče. Jak je napadne, jak tomu dítě

0: Nitra a navíc je zakladatelkou spolku Barevná duše u nás na Třinecku. A v podstatě jsme se domluvili, že to můžeme zkusit a uvidíme, jako co z toho vznikne. A já jsem došla k tomu, že to je opravdu skupina lidí, která mě jako baví, s kterou se mi velmi dobře pracuje a která je velmi tvárná a od které se učím.
1: Mm. Za chvíličku se podíváme na to vlastně, jaké techniky používáš, aby ty děti to zvládly, aby jim to pomáhalo. Mám nějakou představu a víš, že občas jsem se i trefil dneska do toho, co vlastně je skutečnost, tak zkusíme to zase za chvilku.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM. Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Posloucháš

0: Mašinérie!
1: Martin Chlebohun a Lenka Slížová v Mašinérii tady u nás na Freši. Lenka Slížová je malířka a arteterapeutka, bavíme se o momentálně arteterapii. Lení, mě by zajímalo, my jsme to vlastně nakousli, kdo jsou tvoji klienti. Vraťme se k těm dětem. Jak taková arteterapie vypadá úplně od toho začátku vlastně, když to dítě tam přijde s maminkou nebo s tatínkem, co vlastně děláte?
2: Ano. Vypadá to divoce hned od počátku, to teda jako řeknu, někdy jako vpadnou, otevřou se dveře a nestačím se divit. Nicméně klasická arteterapie, metody a techniky, kdybych je chtěla používat zrovna tady u téhle skupiny, tak úplně asi nejsem jistá, že by to jako zafungovalo a fungovalo. Nikdy nevím, jakoby, co na ně jako platí. Takže zkouším a všímám si, jak oni interagují se mnou. Uh-huh. S tou metodou, kterou já zrovna vyberu. Uh-huh. Pokaždé to je opravdu jiné, protože ty děti jako prožívají svoje jako vnitřní světy a svoje vnitřní jako pocity jinak. Tím, že oni o nich ani nemluví, takže to nejde někdy poznat.
1: Oni podle mě ani neví, že vlastně tím chceš pomoci, ne? Minimálně na tom začátku.
2: No, v podstatě asi máš pravdu.
1: Jo, oni tam přijdou, prostě protože je tam někdo dovedl.
2: Ano, ano.
1: A vůbec si neuvědomí, že vlastně Lenka to je ta hodná, která mi chce pomoci.
2: To nevím, jestli takhle to jde jako označit. Nicméně vidím to u těch rodičů tím, že je mám společně, jsou tam i maminky v jedné místnosti, i ty děti a děláme společně. Uh-huh. Jo, společně tvoříme, jo, skrze tu ruku. Takže vidím, jak ty maminky se uklidňují. Často tam je přichází to, že maminka přijde z bolesti hlavy, protože už je toho na ní opravdu hodně. Mm-hmm. A najednou se uklidní, bolest hlavy odchází a jen se tvoří.
1: Pojďme říct si nějaké techniky, protože to není určitě jenom jedna. Ty jsi několikrát se všiml, zmínila ruku.
2: Ano.
1: Ta je asi důležitá pro malování, to je rozhodně. Ale asi to není jenom tak, že to zmiňuješ zrovna tu ruku.
2: Víš co, ta ruka, ona je v podstatě takovým nějakým, pro mě je to prodlouženému jako nějak z toho srdce a z té mysli, nějak takové jako prodloužené srdce v podstatě, i když to zní trapně, když to říkám, ale to nevadí, stejně to řeknu. A ona dokáže hodně cítit, jo. A ty děti jsou velmi citlivé, tady ty děti z PAS, jo, oni velmi vnímají. Takže máme někdy máme tu hodinu, kdy se jenom trhá. Jo, trháme. Prostě přijde.
1: Jakože vezmete papír a jako ze steku ho roztrháme. Se stavíme.
2: Jako ono, jo, klidně, jako si zvaný, do téhle skupiny úplně ne, ale individuálně jako klidně, nicméně jenom trháme, protože jim to dělá dobře a oni...
1: Tak podle mě to skrze, uvolní
2: ano,
1: napětí.
2: Tak, přesně máš to vnitřní napětí, které oni opravdu jako mají, tu tenzi vnitřní takhle skrze to trhání dávají jako ven skrze právě ty ruce. Jo. A nejenom jako ty děti, ale i ty maminky, hlavně chodí maminky, sem tam přijde tatínek, to je pravda, ale je to výjimka. Spíše ty maminky s těma dětma. A skrze to trhání se dostávají k tomu, že se uvolní a o to nám jde.
1: Uhum. Když začnou něco tvořit, tak mají nějaké zadání, nebo jak vlastně vytvoří, já nevím, svůj první obraz takové dítě?
2: Uhum. No... Jak vytvoří, teďka nad tím vlastně přemýšlím, jak to dělám, takže jako děkuju, takhle můžu aspoň nějakou sebereflexi sama sobě i dát prostřednictvím téhle otázky. Ono, připravuju se, samozřejmě musím se připravit, to není jenom tak, že přijdu a teďka si budem prostě tohle, jo, to opravdu ne, musím být jako pečlivě připravená, takže se pečlivě připravuju a přicházím s nějakým tématem, ale hlavně, aby je to zajímalo.
1: Ty jsi v nějakém minulém vstupu řekla, že zapojujete i nohy.
2: Ano.
1: Nedovedu si, kromě toho, že chytneš jako štětec mezi prsty na noze, tak si nebudu představit, jako, čemu je potřebujete ty nohy. Jestli to je nějaké, jako, že si mě dají na chvíličku nahoru a prokrví se hlava. Jo?
2: No někdy používám jako techniku takovou uvolňovací, že používám třeba i nějaké prvky z jógy, aby se opravdu zapojilo i to jejich tělo, protože i tohle potřebují. A v podstatě třeba jako kroužíme rukou, děláme kruhy, pak druhou rukou děláme k tomu čtvrtce, takže tam už se nám spojuje ta hemisféra levá s pravou, což je velmi důležité právě i u těchhle dětí. Mm-hmm. Je velmi důležité to vlastně propojit, aby to lépe fungovalo celá naše mysl a vlastně i celé naše tělo. Mm-hmm. Takže takhle i ty nohy.
1: Mm-hmm. Leni, ty jsi říkala, že to trvá hodinu, to jedno jakoby sezení, když to takhle nazveme.
2: Ano.
1: Jak dlouho trvá celý ten cyklus zhruba plus minus, kdy ten člověk začne pociťovat nějaké jako zlepšování? Nebo minimálně to, že to funguje, protože nevěřím tomu, že na poprvé to jako zafunguje. Jo, většinou si odneseš nějaké smíšené pocity, nebo to nevnímáš. Je to půl roku, rok, pět let?
2: Víš co, tak takhle to nemůžu říct, protože tyhle děti mi to nikdy neřeknou, protože tyhle děti to takhle nevnímají, že jim to jako pomáhá.
1: Ale možná rodiče to vnímají.
2: Ale rodiče to vnímají, a to musím říct, a za to jsem tak moc vděčná, že vlastně rodiče to vnímají a jim to opravdu pomáhá. A třeba včera jsme zrovna měli workshop právě s rodiči a s těma dle dětmi venku a bylo to velmi krásné, že tam přišel chlapeček, který opravdu moc nemůže do těch kroužků, protože není tam ta přizpůsobivost, prostě jako není to jako vhodné pro něho, ale maminka nevěděla, tak si ke mně sedla k tomu mému jako stolu a začali právě trhat a ona říkala, no on nebude ani trhat a on trhal.
1: A jak se mu to líbilo, že?
2: Přesně, on trhal a ono nejde poznat, jo, teda na těch dětech, jestli se to líbí nebo ne.
1: Ne, to bych jako chtěl vidět možná, že jako reaguje dobře, nebo...
2: To úplně nejde poznat, nicméně dělal to a to je vlastně úspěch. Víš co, někdy pro mě je úspěch, že se podívají mi jenom do očí, třeba na víc než 2-3 vteřiny a já tam vidím jako nějakou, jako nějaký pocit, jako že fajn. A to je pro mě jako nejvíc.
1: U těch dětí to je navíc takové, když vidíš dětský úsměv, tak mě to vždycky strašně jako rozehřeje a říkám si, tohle, co dělám, to má smysl. My v tom dalším vstupu se podíváme ale na opačnou jakoby hranici, kdy vlastně tvými klienty jsou staří lidé.
2: Ano, seniori.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie!
1: Vy jste na Freši, tak jak jste slyšeli nedělní mašinérie s Martinem a dneska Lenkou Slížovou, malířkou a arteterapeutkou. My jsme si povídali před chvíličkou o dětech, že vlastně jim nabízíš terapii a jim to pomáhá v tom jejich jakoby uzavřeném světě, se tak můžeme nazvat. A tvoje druhá taková jako výrazná skupina jsou seniori.
2: Ano.
1: Což je vlastně úplně opak proti těm dětem. Ty jsou, nechci to říkat škardě, jako na sklonku svého života, zažili si vlastně 60-70 let tady a pomalinko jako jsou třeba osamocení, mě napadá, jo? Že prostě kamarádi poumírali, jsou někde v nějakých domovech důchodců a podobně. Tak řekni mi smysl právě v téhle skupině.
2: Já se přiznám, tato skupina pro mě zpočátku jsem jako si nevěděla moc rady, jako jak to uchopit, protože právě jsem si uvědomovala všechno to, co si jako říkal. No a pojala jsem to tak, že je třeba jim ještě jako třeba opravdu rozsvítit ty oči jako těm dětem, aby si zažili jako tu hru, aby si dokázali hrát. I když měla jsem tam pána, kterému bylo 95 let.
1: To je jako
2: opravdu,
1: úctyhodné, no.
2: Opravdu 95 a byl úžasný. Fakt byl jako úžasný a užíval si to a pro mě bylo nejvíc, že oni si to užívají. Musím říct, jakoby dát přesně ty instrukce, protože oni jako nevěděli, co dělat, jo. Takže jsem jim říkala, jako budeme kreslit nebo jako malovat se štětcem, protože mezi tím je rozdíl. A oni zpočátku vždycky, teď já mám ty ruce, já už to nechytnu, jo, takhle, že vlastně tu tušku nebo tu pastelku už jako se báli vlastně, že ji neuchopí. A nakonec jako fakt jeli, to prostě bylo úžasné. A vždycky jsem si uvědomovala, že jak je tam úplné ticho, jak najednou zmlkli a nebyly žádné otázky, tak to bylo ono. Uhum. To bylo vlastně pro mě ta nejkrásnější zpětná vazba, kdy jsem si říkala, jo, a teď si hrajou a fakt ty oči mi svítily.
1: Já si myslím, že mezi těma skupinama, mezi těma dětma, těma dospělýma je jeden obrovský rozdíl. Ty děti to tak dalece nevnímají. Oni jsou nemocné, mají, jak jsme říkali, ten svůj svět. Když to ten senior v podstatě, pokud není nemocný na hlavu, jo, nějakého Alzheimera a podobně, tak oni to dokážou jako vnímat, dokážou ti věřit to, co jim říkáš. Jo? A to, co mění vlastně na ten papír, a když se na něj potom podívají, tak jako poznají, co namalovali. Jako vnímám to dobře.
2: Ano.
1: Nejsem senior teda ještě. Taky mi to jednou čeká.
2: Řeknu to takhle. Byly tam dámy v tom úctyhodném věku, byly na vozíčku a vůbec se jim jako nechtělo, ale jak začaly třeba takovou jako formou obkreslit ruku jenom jednoduše a vybarvit a uvědomit si třeba, co ty ruce už vytvořily za ten život, koho pohladili. Komu pomohli. Jo, takhle, přímo jako jsem je vedla k tomu, aby si to prožili, co ty ruce dokázaly. Takže oni opravdu jako měli jako radost z toho, že vlastně tvoří. A vždycky jsem to vedla tak, aby si uvědomili, že ten jejich život má ohromnou hodnotu.
1: Povídáte si spolu, nebo je to jenom o tom malování a případně o nějakém tvoření něčeho? A nebo máte ten čas si sednout na chvíličku a jenom prostě zjistit o těch lidech, sympatická babička, jestli má třeba vnoučata, mě napadá.
2: Povídáme si, protože ono bez toho takového toho intimního rozhovoru by to vůbec ani nešlo. Je to jako bavilo, že se je ptám. Já jsem jim říkala vždycky třeba holky. Ten minulý rok jsem měla jenom ženy, takže holky. Jsem se zeptala, jestli můžu, oni se smáli, že je úplně super, že jim takhle říkám. A vlastně ano, ten rozhovor je velmi důležitou součástí té arteterapie.
1: Potom nějaká zpětná vazba, chválí, přijdou třeba, ukončíte tu terapii a oni potom ještě přijdou jednou a donesou třeba květinu nebo jenom poděkují.
2: Bylo to v rámci projektu. Každý rok jako zhruba půl roku jsme se stýkali a ten projekt skončil, ale zase už ta organizace vlastně píše nové projekty, aby to mohlo jako pokračovat dál. Nicméně ta zpětná vazba je, protože máme už WhatsAppovou skupinu a ano, i tady ty dámy v tomhle věku mají prostě mobily a fungují na WhatsAppu. A
1: jsou na tom lépe jak já.
2: Vidíš to. Podporujeme se jako navzájem, já je a oni mě.
1: To je moc krásné. Říká můj dnešní host Lenka Slížová, malířka a arteterapeutka. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Mašinérie!
1: A my jdeme do finále, zhruba za 15 minut je 19. hodina. Dnešní Mašinérie byla taková trošku netradiční, protože jsme si povídali o umění. A to mě nenapadlo nikdy, že vlastně v Mašinérie budu mít malířku. Já jsem si vždycky říkal, jako zpříjemníme toho, nemusíme se pokaždé bavit jenom o motoristech, o motorkách, autech. Měl jsem tady terapeutku a různá zajímavá povolání, ale malířka teda poprvé. Lenka Sližová, malířka, arteterapeutka, povídali jsme si prostě o téhle té úžasné věci, jaké je to malovat a podobně. Leni, my jsme ve finále, je tady cílová rovinka, co tě napadne jako okamžitě z hlavy pozitivního? Ať zakončíme pozitivně.
2: Pozitivně. Dobře, takže úplně takhle mi napadá, že v tom umění je obrovská svoboda. Svoboda sebevyjádření a pro mě osobně je to umění, ať už ta malba či arteterapie, zdrojem opravdu mé radosti a věřím, že i je to zdrojem radosti pro ty, kteří chodí ke mně.
1: Rozhodně dokážeš pomáhat. To ne každý umí, jo? Dokážeš pomáhat, dokážeš udělat lidi šťastnější, usmát se, jo? Podívat se na svět jinýma očima možná, jo? Právě přes nějaký štětec, nebo to plátno. Leni, co je důležité, můžeme najít někde třeba tvou tvorbu, na kterou bychom se chtěli podívat, případně se přihlásit na arteterapii?
2: Určitě může kdokoliv mě oslovit. Má tvorba lze vidět na sociálních sítích, jako je Facebook pod mým jménem Lenka Sližová, nebo Instagram pod mou značkou Leslie Art podtržítko Lenka.Slizová, a nebo na LinkedInu taky mým jménem Lenka Sližová. Zatím nemám webovky, ale sociální...
1: To napravíme, někoho seženeme.
2: Podobně ano, sociální sítě fungují a vlastně doteďka mě podporují.
1: To je úplně úžasné. Na závěr, máš nějaký úspěch, co se týče třeba nějaké výstavy nebo něco takového?
2: Mám. Musím se teda přiznat, že jsem vystavovala i v zahraničí, v Londýně a i v více galeriích v Římě.
1: Ale tak až takovou celebritu tady mám.
2: No, to nevím, to asi ne. Celebrita to fakt ne, ale je to krásný vidět, jak to umění je opravdu všude ve světě a jak obohacuje.
1: Já jsem úplně dojatý jako na závěr, já jsem chtěl skončit nějak pozitivně, radostně, výbušně. A ty jsi prostě úžasná, co se týče malířiny a tyhle ty úspěchy sama za sebe, jo, nejenom za tu arteterapii. Moc děkuju, že se tomu věnuješ, hlavně ty děti a ti staří, oni to potřebují.
2: Určitě a já moc děkuji, Martine, za pozvání, děkuji moc.
1: Bylo to úžasné, děkuji za návštěvu. Mým hostem byla dneska Lenka Sližová, malířka a arteterapeutka. Pokud budete chtít slyšet dnešní záznam, tak rozhodně během týdne se objeví v archivu www.freshradio.cz, tam si to můžete poslechnout a udělat si obraz o tom, o čem jsme si dneska povídali. Příští týden, protože nám končí pomalu motosezóna, myslím si, protože se ochladilo, tak Matěj, motomechanik, tady bude a budeme vám radit, jak zazimovat motocykl nebo čtyřkolku, co je všechno potřeba udělat, aby to potom na jaře vyjelo a bylo to úplně v pohodě. Takže příští neděli po 17. hodině tady u nás na Freši. Do té doby se mějte krásně a kolama dolů.
0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Posloucháš Fresh Radio. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku. MDMA. Terapie. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: Ladíte MDMA terapii na Fresh Radio.
1: S Petrem a Sondrou, ahoj.
0: Jak jinak v nedělní večer, chtěl jsem říct podvečer, ale to by byla velká chyba.
1: Je už je večer, už je tma a začíná terapie, MDMA terapie na Fresh Radio, plná hudby, zvukovin. Doufám, že i písniček z pekárny doktora Housky.
0: Taky budou tentokrát na tvé přání.
1: Na mé přání, na skvěle.
0: Tak na tvé přání.
1: To není dobrý nápad, ale už se na to těším.
0: Tak jo, budeme pokračovat a postupně se ke všemu dostaneme.

0: MDMA terapie na Fresh Radio, je neděle, krásný večer, venku svítí měsíc.
1: Já jsem teda venku nebyl teda.
0: Ale já jsem se tě, Ondro, chtěl něco zeptat, aby jsme rozpoutali nějaký téma. A to jsou hudební nástroje, my jsme to ještě neprobírali, ne?
1: No, tak okrajově, já si myslím, že i na této okrajový téma, když jsme se spolu o tom bavili, vznikl i vlastně dnešní pekárna.
0: No jasně, to bylo na té Krétě vlastně, ale mě zajímalo, jestli třeba jsi někdy hrál nějaký hudební nástroj, nebo jsi zkoušel, nebo tam byly nějaké ambice do něčeho bušit, nebo na něco drnkat.
1: Hele, určitě na bicí, když sívá dávno.
0: Ne, ne.
1: Jo, ale pak mi schořeli a už jsem se na to vykašlal.
0: Počkej. Jak ti schořeli bicí?
1: Nám schořil barák, nebo podkroví celý, tak.
0: A zrovna si hrál na ty bicí a bylo to tak hot, že jsme všechno zapálil.
1: Já byl v hospodě. A to bylo taky vtipný, já jsem jako u dobrovolných hasičů a siréna, jako říkám, tyjo, někde asi hoří. Asi bych měl jít hasit. Všichni se rozeběhli z té hospody, že jo?
0: A Ondra si opět na další pivo.
1: Na jednou telefonu, víš? Kde seš, jo? Říkám, na pivu. Ty vole, hoří vám marák,
0: aha, tak si dám ještě dva rumy.

0: Dobrá, takže...
1: Od té doby jsem jako vlastně se na to vyflák, ale jako by do hudby dělám furt.
0: O to já a
1: třeba můj otec, celá moje rodina je hudebně založená víceméně. Můj děda vlastně někdejší ředitel Havlíčkovského gymnázia učil hudební výchovu a táta ten hraje vlastně prakticky, kromě bicích, vlastně skoro na všechno bych řekl. A právě proto ty bicí. Protože já to táta neuměl.
0: A tady někdo dělal na schváleček. Dobrá, takže MDMA teda pokračujeme dál v hudbě.
1: A já ještě zmíním, že nám běží anketka zase, minule nás to velice pobavilo, tak se zapojte, vyplňte nám tam pár otázeček.
0: Pobavte se s námi.
1: My se pobavíme nad těma vašima odpověďma a vy se pobavte anketou.
0: Ale odpověď nikdo neví, jestli je správná.
1: Tak.

0: Tak, Petr se mě v minulém vstupu ptal, jestli jsem někdy hrál nějaký hudební nástroj nebo hraju. Než se tě, Péťo, zeptám, jestli to mělo nějakou souvislost se zvukovinama, tak mi prosím tě řekni ty, jestli jsi něco. Ty, já vím, ale naši posluchači ne.
1: A bude lepší, že to nebudu vědět.
0: Ne. Ty hraješ na bas kytaru, že?
1: No, na basu, kytara, já jsem, když jsem byl malej, tak jsem chtěl strašně rád na kytaru a řekli mi, že mám moc malou ruku.
0: Jo, no.
1: Takže zdár.
0: A klidně nám napište vy pomocí našich aplikací, jestli hrajete nějaký taky zajímavý hudební nástroj, protože třeba dneska zvukoviny, jak jsem zmínil, zvukoviny, pekárna vznikla na popud Petra, právě díky nástrojům různým.
1: Okay.
0: Takže pokud hrajete nějaký zajímavý nástroj, tak tam klidně napište, nás to rozhodně zajímá. A teď se tě zeptám na ty zvukoviny.
1: Zvukoviny, máme zvukoviny, samozřejmě, ale ty si dáme až za chvilku, až nám bude hrát zase kousek setu.

0: tak Peťo, co ty zvukoviny?
1: Tak ty zvukoviny, já furt nemám tu znělku, takže jsem pořád takový polosmutný, ale nevadí, hlavně, no, že máš znělku ty.
0: Nemám jí.
1: A zvukoviny, já, jak jsem navázal vlastně na dnešní začátek, jestli jsi hrál na nějaký hudební nástroj, tak se podíváme na historii hudebních nástrojů, jak se třeba vynalezl klavír. Klavír byl vynalezen v roku 1700, italský výrobce nástrojů Bartolomeo Cristofori, já jsem to řekl dobře, na dvoře Medicích ve Florencii drnkal na čembalo. Má struny čembalo, je něco jako kytara, akorát má klávesy. Že to
0: vím, co to je, čirou náhodou.
1: Skvěle. A doufám, že naši posluchači také. A on vždycky při tom stisku té klávesy hoštvalo, že to je strašně potichý, že když do toho fláknul, tak to bylo furt stejně nahlas. Tak ne. Se i tal.
0: Nasral.
1: A vynalez prostě malý mechanismus, chytrý mechanismus, kde to udeřiloval malými kladívky. Bylo to nazváno Gravianchebo col piano e forte. Italové mě teďka momentálně asi jako budají nožema do ledvin, ale pardon. Takže něco jako čembalo, který umí hrát tiše i hlasitě. Z piano e forte pak zůstalo pouze piano forte a nakonec prostě piano. Pak byla kytara a tu vlastně nevynalez žádný člověk.
0: Ale počkej, kytara podle mě už existuje.
1: Historie je mnohem zamotanější, protože strunné drnkací nástroje existovaly už dávno před kytarou, ale důležitá evropská historie nástroje, třeba jako byla hudební škola šití, to kdo ví, tak ví, tak tam už byly vlastně někde středověk až renesance. V 16. století měli běžně 4 páry strun, později 5, v 18. století přibyl 6. pár a během začátku 19. století se prosadilo dnešních 6 samostatných strun. Pak přišel Španěl Antonio de Torres od 50. let 19. století a zvětšil tělo, propagoval konstrukci a žebrování rezonanční desky a jeho koncept se stal základem moderní klasické kytary. No a pak tady máme ještě bicí. A to bych asi zkrátil, takže už v pravěku do toho docela bušili. No a nějakým způsobem z toho vznikly bicí.
0: Třeba taková harfa, tu tam nemáš?
1: Harfu tu nemám, ale můžu ti najít. A každopádně jsou tady někde doložený případy z neolitický bubny z Číny, který měli dřevěný či keramický tělo a napnutou alikátoří kůži. Přičemž nálezy se i několik tisíc let před náš letopočet. Takže nemůžem samozřejmě říct, kdy byl vyroben první buben.
0: No já si myslím, že na těch prvních byla i lidská kůže, ale...
1: To si myslím, že najdeš i dokonce u pár kmenů ještě, který žijou na samostatných ostrovech, kam jen tak někoho nepustí a když jo, tak ho sežerou.
0: Tak jo, a my jdeme dál.
1: Já jdu hledat.

0: Ondro, prosím tě, já mám pro tebe, já se omlouvám, že vám to kazím, tenhle krásný emoční výlev. Ale já se potřebuji taky vylevit. A je to takový harfě. Jestli máš rád harfu, ten krásný vznešený andělský nástroj, u kterého v orchestru sedějí dámy v dlouhých robách, tak bacha. Teď vám trochu zkazím iluze, protože harfa je nakonec ve skutečnosti převlečená zbraň hrobaného ničení. Všechno to začalo v pravěku. Když si představíš lovce, jak který napne luka, vystřelí na mamu, to udělal klasika, tak on pak sednul doma večer na kámen a začal napínat tětivy a začal na to hrát. Manželka sice na ní hlasla do hrnce, ale jeho to bavilo, že jo, klasicky. A takže z lovišce tahle novinka dostala až ke egyptským faraonům. A tu harfu milovali, mělo to tehdejší jáček. Tehdejší harfy neměly ten přední dřevěný sloupek, takže to vypadalo opravdu jak šestistrunej luk. A takže když ty struny ve zvířecích střevech moc napnuli, celý nástroj se jim prostě ohnul a zlomil. Záchrana přišla až od drsných keltů. Jako keltové s harfou, pardon.
1: A to se mi, že cestuješ pomalu přes celý svět, jo?
0: No, a ti si řekli, že s kusem ohnutého klacku žádnou parádu neudělaj. Přitloukli k němu třetí stranu a vznikl pevný trojúhelník dnešní oblouk harfy. A struny se konečně mohly napnout na maximum. A harfa poprvé v historii dostala ten svůj křišťálový jasný hlas, ze kterého dnes naskakuje hustí kůže. Takže od lovců v pravěku přes hladový děti, který tam brečeli v jeskyni, až přes Kelty, se k nám dostal příběh harfy.
1: A ještě přes Afriku.
0: Jakože to ukradli černý. To je to, nesmíme říkat.
1: Ne. Říkal v Egyptě.
0: Jo, tohle. No tak ty nebyli černý, byli opálený, tak Italové, Cikáni trochu, no.
1: Ne, tak no, Egypťani.
0: Za tohle nám vypnou pořád. No nic, pokračujeme radši v hudbě. MDMA terapii na Fresh Radio neděle a hezký poslední.
1: Užijte večer.

0: se blížíme do poloviny dnešního MDMA terapii. V druhé
1: to už je
0: polovině.
1: Hodina?
0: To už je hodina.
1: To už je. S tebou to tak běží, Ondro.
0: Hele, fakt že jo?
1: Ne, to bude svým DJem pro mě.
0: Trošku jo, Petr se stěžoval, že dneska jedeme strašně, jakoby, jak jsi to říkal, že nejedeme tak jako pomalejc, že to jsou strašně
1: jo, ty, ne, to jsi stěžoval ty, že já mluvím hrozně rychle.
0: Nemyslím.
1: Ale já nemluvím hrozně rychle,
0: já se bavím o muzice se bavím. Ty jsi si stěžoval, že prostě dneska nabíjíme tou muzikou, že to má být pomalejší, klidnější.
1: Ne, já jsem říkal, že vybírám ty playlisty tak, aby byly z toho melodického techna takový ty jako progresivnější, aby to bylo proplouvání tou nedělí, ale...
0: Dneska tak, je to takový agresivnější.
1: Moc ne, ještě jsem neukázal ty svoje zbraně.
0: Tak jsem zvědavej. V další polovině našeho pořadu, kde si dáme i po malé pauze pekárnu, což je takový nesmysl, ale dneska... bych řekl, že to je na přání Petra.
1: Proč říkáš, že to je nesmysl a ne moje přání, že když obavíme, že to je stejně nesmysl?
0: Vždycky to je nesmysl.
1: Dobrá, tak se těším na pekárnu, doufám, že se těšíte taky.
0: Já ne.
1: Tak já jo.
0: Tak jo, jdeme dál.
1: Pokračuje MDMA terapie na Fresh Radio, neděle, hezký večer.

0: Já si myslím, že jsme se dohodli, že začneš tenhle vstup.
1: Jo, takhle. Já si říkám, proč mě mrkáš?
0: Protože za mě začít ty ten vstup.
1: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že tu písničku, kterou jsem si připravil, tak jako úplně náhodně, jako vždycky.
0: Náhodně, ale je to podle mě.
1: Je to po každý ta sama blbost, jako, ale po každý na trochu jiný podání. A teďkom, okay. Jak jsme se už, kdo nás poslouchal od začátku, pořád MDM terapy, zabrousili jsme na zajímavé hudební nástroje.
0: Ano.
1: A já říkám, co udělat pekárnu trošku jinak? A Peťa, jo, dej tam...
0: Dudy.
1: Jo.
0: Samozřejmě bez kontextu, že?
1: No tak vlastně teďkom teda věc vznikla.
0: Jak můžeš vzít nějaký žaludky zvířat, začít do nich foukat vzduch, dát do toho písty, foukat do nich a těma pístema geniální. Dudy, skvělý.
1: No akrát ta AI trošku řádila, ono to spíš zní, jako Dudy to zní, ale jako spíš jako elektronický. Jo.
0: Elektronický. Existují elektronické
1: No ne, jak jako na klávesi, který mají tak

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: A už jsem zapnul, jo, dobrý, mikrofon jde. Tak, abych se dostal k tomu, teda k těm dudám. Viděl jsi někdy dudy?
2: No viděl, ale na sebe jsem v životě neměl, ani možná nechci, ani nevím, jak bych si... A já ani nevím, jak bych si je navlíknul na sebe.
1: Ten dvojsmysl.
2: No podle mě to je měch a spousta

0: dříve.
1: Dobře, Ondro, zeptám se tě ještě jednou. Jednou. Viděl jsi někdy dudy?
0: Jednou jsi mi i dokonce pomáhal.
1: Viděl jsi někdy dudy?
0: Tak ty mi si myslíš...
1: Kde to nedochází, veď?
0: Dudy. Jako prsa.
1: Dudy.
0: Nudy, no. Tak viděl.
1: Dudy, vole. No, dobře, tak to byl celý point tohohle vtipu.
0: Já mě...
1: Samozřejmě...
0: mě fakt nenapadlo, že to myslíš takhle.
1: To jsem trochu divný, ale to všichni víme. Každopádně. Dudy, co se týče v písničce v pekárně doktora Housky, spíznilo jak sprzněná sitara.
0: Bylo to takové elektronické dud.
1: Hodně dud. Hodně elektronický dud. A jinak, jo, ok, fajn, bylo to klasický suno.
0: Bylo to, no.
1: A zajímalo by mě jenom, jestli bys tam třeba pro příštinách mohl dát prompt. Nezní jako klasické suno, ale vyboď ze svých kolejí. A udělej něco čistě originálního, ať to nezní jako každá písnička.
0: Jelikož tady to bylo opravdu, a víš to, a minule jsme si pouštěli písničku, která opravdu nezněla jak ze suna, a teď to bylo, myslím tu druhou, z minulém pozornosti.
1: Jo, tohle, jo.
0: A s tou jsem si hrál i jakoby ve svém studiu, mimo úplně suno, a myslím si, že to bylo znát, ale to, kdo by chtěl, tak můžete zabrůzdat do archivu.
1: Zabrůzdejte do archivu, tam spousta věcí, co nechcete slyšet.
0: Tak to je, ano, lze a rád to udělám, ale dneska jsem na to, a ty víš moc dobře sám, že jsem na to měl 5 minut.
1: No, možná 3,5. Klasicky, když vidíš dudy. Pardon, omlouvám se. Každopádně, ano, to byla písnička z pekárny doktora Housky. My nadále pokračujeme změnou setu, teď trošku přitvrdíme v té druhé hodince. A
0: už jsme začali, ale jedeme dál.
1: Posuďte sami a nezapomeňte vyplňovat náš quiz anketu.
0: Quiz anketu, ano.
1: Quiz anketu.
0: Je to quiz, není to anketa. Tak nebo je dobře, to... je to anketa, ale...
1: Anketo quiz.
0: Nebudem se v tom zabrušovat, prostě... nebo už se z toho nevybruslíme. No,
1: prostě to, vyplňujte to, co tam běží v naší aplikaci. Na Fresh Radio, MDMA terapii v neděli 21:30-42.
0: Nevím, co to bylo za číslo, to byla nějaká souřadnice?
1: To byla IP adresa.
0: Jo, takhle. Tak jedem dál.
2: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAP.

0: Fresh. Takže mám začít já, dobře. Takže dnešní večer MDMA terapie už se blíží pomaličku, ale jistě za půl hodinky ke konci.
1: Ty, Peťo, tě opravím, ještě máme půl hodinku před sebou.
0: Ty jsi říkal půl hodinky ke konci.
1: Jo, ty jsi říkal půl hodinky.
0: Když jsem říkal půl...
1: Tak se omlouvám.
0: Jasně, mě vůbec neposloucháš.
1: Nám přišel host, který nechce být host.
0: Jasně, nám přišel host, co se s náma nechce mluvit. Je to žena s ohnivými vlasy.
1: Ano, drzavými.
0: Ohnivými.
1: Ohnivými.
0: Zrzavými je rasistický, ne.
1: No já nevím, ty strany dneska už...
0: Já vím, ne, vůbec strany nevím, to dneska mají rasistický keci. Prosím, protože nás jinak stopnou. A jinak, Ondro...
1: No to nebylo rasistický, jenom si nazýval etnika pravými jmény.
0: Nazvat cikána Italem je hodně zvláštní záležitost, ale může být.
1: No, ale podle mě to není špatného.
0: Může být.
1: Takže, kdo nás posloucháte od začátku, víte, a kdo nás posloucháte až, nebo jste nás naladili teďkom, tak buďte rádi.
0: Buďte. A poslouchejte nás dál, nepřestávejte. Každopádně máme spoustu věcí za sebou a nás by zajímal i váš názor. Pište nám v aplikaci, vyplňujte naší anketokvízovinu.
1: Ano, to jsem teď chtěl dodat. V aplikaci běží zase až do 11. hodiny naše zvláštní parodická anketokvízovina.
0: Ano, ano, skvěle. A mě by ještě zajímalo teda, protože jelikož já mám být tvůrcem hudebního pořadu, a koho byste třeba chtěli slyšet, na koho byste se měli zaměřit, nebo na jaký festival, hudební styl přímo máme přitvrdit trošku, já vám nevím. Napište nám svůj názor.
1: To je od tebe zvláštní otázka, že to je ten pořad vlastně, který jsme, když jsme ho rozjížděli, tak on vlastně, bylo to večerní uvolnění, večerní terapie, a ty teďka chceš jako přitvrzovat?
0: Jo.
1: Tak dobře.
0: Napište nám.
1: Doufám, že jsi to zahrnul do ankety.
0: Zahrnu
1: to do kvízu.
0: Ano, je to tam.

0: zdravíme posluchače MDMA terapie, co právě přišli, co nás začali poslouchat a na Fresh Radio. A mám tady pokračující hudební téma. My jsme tady s Ondrou probírali téma sběr hub. Což nám přišlo trochu fádní, ale...
1: Ale ne do našeho pořadu, ale ty mě zajímalo, co řekneš.
0: Ale já vím, že ohledně hub a spousty ovoce se vytváří hudba ohledně syntézy. Takže vemeš kolíček, kde máš dvou... No, dobře, to nebudu říkat. Vemeš kolíček, dáš ho na houbu a ono to bere nějaký elektromagnetický signál z té houby a převádí ho to do zvukového formátu. Tím pádem ti třeba holubinka udělá kick a hřib ti udělá třeba snare. A takhle jakoby pomocí hub se vytváří hubová, jakoby dělá se syntéza hudební, že ono to opravdu vysílá, jakoby spíše to odezva, že ono to vyšle signál do toho materiálu, do té houby.
1: Počkej, já ti trošku nerozumím. Jakože bych tam měl jako ťukat do té hlavy, té houby?
0: Ano, třeba.
1: Jo,
0: ano.
1: Takhle.
0: Už jsem viděl třeba hrát i na meloun. Docela hustý.
1: Takže nějakou mini paličkou bych do toho jako mohl bušit.
0: Ne, prstem. Jo, ne. A dokonce už je udělaná...
1: To si dokážu představit, já jsem si myslel, že urvu houbu, narvu do ní mikrofon a ona mi bude ťukat.
0: Asi úplně ne. A každopádně je udělaná mikrosyntéza, což funguje na elektromagnetických signálech, kdy ty do té houby vyšleš zvuk. A on se ti vrátí v nějakém způsobu stlumený, upravený a to se převede do toho audio signálního zvuku, což ti vytvoří právě nějaký zvuk.
1: Zajímavý.
0: Tomu bychom se mohli pověnovat
1: jasný.
0: Další díl.
1: Můžem. A ono vůbec ohledně těch hub, je to takový zajímavý, nevím, nepatří to do našeho pořadu, ale koukal jsem na nějaký pořad o houbách a tam je to opravdu zvláštní a zajímavý, jak houby vytvářely náš svět, ale to je úplně mimo náš pořad.
0: Jop, to jsou třeba Last of Us a tak dále, ale já teďka miluju ten drop, co hraje, takže pojďme si ho dát.

0: Fresh Radio. MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: A já mám tak trochu pocit, že se blížíme ke konci, Ondro.
2: Ano, zbývá nám pár minutek.
1: Pár minutek. Host z
2: popela... Hosta dneska nepromluvil. Hosta tady máme, ale nepromluvil.
1: Nepromluvil. To nevadí, promluví příště s ostatními hosty.
2: To je zajímavé.
1: A to je koncept, který už máme vymyšlený docela dlouho. Každopádně doufáme, že se nám, že se vám s námi dneska aspoň trochu nelíbilo.
2: Já doufám, že aspoň trochu líbilo, nebo minimálně ta muzika, co jsme pouštěli, co vám líbilo. A respektive zpříjemnila vám nedělní večer.
1: Protože jsme hudební pořad a každopádně doufáme, že jste si s námi dali i naší anketu kvízo anketu.
2: Kterou si za chvilku vyhodnotíme, my tady soukromně a pak se k ní můžeme třeba za 14 dní v našem pořadu vrátit.
1: Každopádně dál nám posílejte svoje požadavky, připomínky, přání a tak dále.
2: No, já vám přeju dobrou noc, krásný zbytek tu hoďku nedělního večera, rozhodně dobré vstávání ráno do práce.
1: Ano, nebude to jako to pondělí, co bylo před 14 dny, kdy se nevstávalo.
2: No, já bych ho bral.
1: Já vím. Takže krásný Není. Dobrý večer s MDMA terapii na Fresh Radio s naším mlčícím hostem, s Ondrou a s Petrem a budeme se těšit příště.
2: Já vám nebudu přát krásný dobrý večer, já vám popřeju krásnou dobrou noc.
1: To je blbost.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

já přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám, anebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster. Fresh night.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
2: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní tříchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

Svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: Iceberg, biele víno, štyri čereště, na to babiť v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu zůstává.

spin. Show me what you want. Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
4: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně. Lové v

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdní vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Cannabis plní mu joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z varu do Prahy pak plava. Ta tu už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

0: Detektor 3. Vítej.
1: Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40.

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Flex. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Fresh night.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

All you lucky people see.